0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. But when it comes to-

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Detektor 3. Vítej.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

deseti lety, vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidějí mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrť.

0: hovoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desk. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

než moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

uchu alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto siri multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí! Jde k nám!
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: anarchie.
1: Když je rozhluk, mý auto

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Právě teď odbyla 6. hodina. Dobré ráno přejeme všem, kteří už jsou v autě, nebo v práci, nebo kdekoliv, kde poslouchají Fresh. Dobré ráno.
2: Dobrou noc.
1: No nic, pojďme na počasí, to vás zajímá určitě asi hodně. Pozor, i dnes platí žlutá výstraha před vysokými teplotami. Maxima v Ostravě dnes naměříme 32 až 34 stupňů Celsia. Bude polojasno, později na večer možnost i dešťových srážek, ostatně asi zhruba tak jako včera. V Porubě třeba pršelo, ale v centru Ostravy ani kapka.
2: Já se bojím podle toho, jak to vypadá nad Ostravou teď, že to dneska bude dramatičtější než včera.
1: Ale lokální srážky jsou hlášené, buďte opatrní. Píte, stále dodržujte takové ty klasiky, jako je nošení pokrývky hlavy.
2: Prosím tě, klasik to je bývalo pivo, ne?
1: No.
2: Co jim to tady přeješ?
1: Hele, ještě 2 stupně dolů a může být i pivo, jo?
2: Okay. Fresh zprávy. Takže je důležité to opravdu nepodcenit, tak to řeknou i zprávy, protože my se vrátíme k tropickému víkendu. Záchranáři se nezastavili, vyjížděli k více než 170 lidem, kteří skolabovali anebo utrpěli úpal. Extrémní teploty ohrožují především seniory a malé děti. Počet zásahů vzrostl o 15% oproti běžnému průměru. V areálu Dolních Vítkovic se finišuje, přípravy jsou na spadnutí, už to tam vypadá krásně. Beats for Love už zítra odpálí svůj největší ročník, dorazí megastar Calvin Harris i revoluční novinky. Domluveno je více než 550 interpretů, kteří vystoupí na 18 stagech. No a Calvina Harrise uvidíme už ve středu. Máme i zprávu pro obyvatele a návštěvníky centra města. Nepokračuje se v přípravách stavby parkovacího domu v Zámecké ulici za katedrálou Božského spasitele. Ostrava z finančních důvodů projekt odsunula. Brzy se ale může prodat soukromému investorovi, který ho s několika změnami postaví. Program podzimu zná 16 účastníků 5. ligy v Moravskoslezském kraji. Atraktivním duelem v úvodu soutěže bude okresní derby mezi Slaví Orlova a Baníkem Albrechtice. Zajímavý start čeká oba nováčky Petrovice a Koblov, kteří začnou venku. Tolik zprávy a teď doprava.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: My zdravíme, dobré ráno na silnice do Ostravy, do metropole. Tady aktuálně není hlášena žádná dopravní komplikace, jakožto třeba dopravní nehoda nebo něco jiného. Za to jsme rádi, jezděte po ránu opatrně. Docela se venku dá ještě dýchat, takže si myslím, že mozek by mohl fungovat o něco víc. Pozor si ale dávejte dneska na hustší provoz, protože čeká se velký nával fanoušků festivalu Beats for Love, kteří do Ostravy dnes budou ve velkém přijíždět nejen městskou hromadnou dopravou nebo obecně hromadnou dopravou, ale i po vlastní ose, tedy automobilem.
2: Však pokecáme, já už mám zážitky ze včera.
1: No já už jsem taky viděl pár takových lidí, kteří s Ostravou nemají nic co k dočinění, jenom přijeli na festival. Viděl jsem ve výrazu, že úplně nevěří vlastním očím, tak ano, tak to opravdu je. Dobré ráno.
0: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt.
4: Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
11: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
10: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Co?
1: Tak
0: vyspaná?
1: Ty jako úplně to ideální nebylo, ale myslím si, že na to teplo, na tu hrůzu.
0: A na úplně.
1: Relativně.
0: A na úplně. A na
1: růžový úplněk.
0: Ano, ano, je
1: tak
0: to
1: tak. Myslím si, že jako štakož, no.
0: Jako
1: nadávat
0: štakož?
1: Si nemůžeme.
0: Asi v pohodě, tě. Taky jsem dneska.
1: Mohlo to být horší.
0: Já spal jenom 4 hodiny, takže já jsem.
1: No, asi tak nějak.
0: Takže
1: taky.
0: Jako možná ani to ne vlastně. Takže jako úplně na pohodu. Pásek máš na ruce, ukážeš?
1: No. Mám.
0: No teda,
1: tak to koukáš,
0: ten
1: to koukáš,
0: je
1: jo.
0: Krásný,
1: abyste
0: wow.
1: Viděli, já jsem byla včera se
0: na
1: ustrojit,
0: pásko, ano.
1: Napáskovat.
0: Budeš
1: byla
0: chodit
1: jsem...
0: jen v tom pásku?
1: Na jako bez oblečení.
0: No, jenom co?
1: Tak laděný, no, živíte, on je krásný barevně.
0: Co budeš mít
1: ale...
0: na sobě? Já budu mít letos jenom pásek.
1: Tak pozor, my jsme včera doladili můj outfit na Beach for Love včera s Mikaelou, protože Mikaela bude vystupovat v pátek na Zion Stage, promiň, v sobotu na Zion Stage.
0: Aha.
1: A já jsem si říkala, že by možná bylo fajn, kdybych přišla jako správná podpora v merči od Mikaely, takže
0: aha.
1: Si myslím, že mě kočka nějak vyladí.
0: Teda, ty si to umíš
1: to,
0: zařídit, jako, to je normálně, to je, nevím, jako, ty, no jsi šikovná. Jsi
1: no a
0: šikovná.
1: Tak taky mám překvapení pro vás, co na ní půjdete taky, tak uvidíte, my se tam potkáme včas a vy, co tam budete včas, tak nemusíte úplně odejít s prázdnou, že?
0: A když já přijdu včas?
1: Já nevím, jestli ty se počítáš, hele, ale klidně
0: proč?
1: Přijď, no protože já něco mám. Ale ráda bych to rozdala lidem, víš?
0: No já bych to chtěl taky, ale... Já ještě
1: tak
0: ustrojený chceš, nejsem,
1: no.
0: Ale mám na sobě novou košili, co na ní říkáš?
1: Tu jsi měl i včera, chválili
0: no,
1: jsme ji.
0: Já vím, no. No, jo, a co říkáš na můj
1: no,
0: jako
1: že...
0: nový summer look,
1: prosím
0: co?
1: Tě, my jsme se shodli, že jako summer look dobré, ale jako Beach for Love, že je to takové nenápadné, což ti nevadí, protože ty
0: jo,
1: se prostě chceš ztratit v davu.
0: Už si vzpomínám, no já nepotřebuji být vidět. Já nepotřebuji být vidět.
1: No jasně, takže úplně ideální nastrojení máš. Akorát nevím, jestli takhle potáhneš celý týden, nebo dneska ještě na středu přepereš, jak to máš.
0: Počkej, co je dneska?
1: Dneska je
0: úterý. Ve středu ještě vezmu, jasně, to není třeba prát. Ve čtvrtek uvidíme podle toho, dokolika tam budu, ale tím, že ve čtvrtek ráno normálně vysíláme, tak si myslím, že i ve čtvrtek ji vynosím. V pátek už to bude na opováženou.
1: Jasně, takže prostě na prsáka.
0: Ale sobotu risknu.
1: A tady máš odpověď, proč ty holky a vůbec lidé navíc se chodí tak spoře oděni, aby nemuseli řešit handry.
0: Jo, takhle, aha, tak jo. Tak, hele, tak na ukázku, na ochutnávku to, co třeba v sobotu tedy zazní na soundstage, jo.
1: Jo, to je naše Mikaela.
0: To je takový jako únik všeho vlastně bych řekl.
1: Únik z reality.

0: hosty, kteří k nám přijeli na návštěvu.
1: Vítat.
0: A budeme jim říkat, co musí zkusit, bez čeho prostě z Ostravy odjet nemůžou.
1: Přesně tak. A jedna z těch věcí, bez které nemůžete z Ostravy odjet, je, že si ve svém autorádiu naladíte 103.6.
0: Přesně. A já vám objasním za chvilku, kde jsem teda vzala ten náramek bícu, jo? Kde už vás takhle krásně okroužkujou?
1: No, kde asi, prosím.
0: No tak
1: to víme,
0: víš, jo?
1: Jasně.
0: Že ho nemáš,
1: ve futuru přece, ne?
0: A my jsme tam ne,

0: je evoluce, bych řekl toto.
1: Tohle je evoluce.
0: Evoluce ostravské pop music. Jo, protože teď si vem, 25 let zpátky zpíval Jarek Ostravu, Ostravu, město mezi městy.
1: Výboj, jo, myslíš, no, takhle, je, že je to
0: výboj. No, a teď Mikaela, na to nahlíží vlastně úplně jinak, na tu Ostravu.
1: Hmm. No, Mikaela může nahlížet, jak chce, každopádně v sobotu bude nahlížet ze stage. Já jsem zvědavá, kolik lidí bude na bícek, protože podle toho, jak to najíždí do Ostravy, tak už teď víme, že to teda bude... Že to teda bude.
0: No bude,
1: velké
0: já,
1: to bude,
0: já jsem včera viděl spoustu lidí, kteří přijeli právě na festival Beats for Love a poznáš je jednoduše oproti jiným turistům.
1: Jak?
0: No, mají velký kufr.
1: Ty jsi je viděl s kufrem?
0: Velký kufr.
1: Tak to já koukám, protože já jsem viděla jenom bágly. Takové ty velké krosny, víš, anebo ty jezevce, jak měli v ruce.
0: No, okay, jasně, no. Ne, tak já jsem viděl.
1: Kultivované s kufrem jsem neviděla.
0: Já jsem viděl asi lidi, co budou spát v hotelu na pokoji, ne ve stanu v kempu, ale opravdu už jich tady je dost a myslím si, že teprve dneska ten největší nával přijde.
1: Jo, prosím vás, kdo už by si chtěl, má lístek na bíci, má Love ID a chtěl by si teď předstihem vyměnit právě vstupenku za ten pásek, který už má na ruce stejně jako já, tak dělej to v obchodním centru Fórum Nová Karolina, je to v prvním patře, je to velice rychlé, jednoduché, prostě si potvrdíte přes Love ID to, že to dostanete, paní si naskenuje kód nebo borec,
0: fotila tě už rovnou?
1: To hned řeknu, vydávám ten lístek hned na ruku, zaváže vám to a řekne vám, že fotit se budete až v areálu při vstupu.
0: No, tak
1: takže se prosím
0: ulevilo,
1: vás načančejte, já jsem s tím úplně včera nepočítala, takže mi to bodlo. A jenom ať víte, že je to takhle a dneska, většinou to šlo až do 9. hodiny, jo, do 21. v té Karolině. Dneska je to zkrácené, dneska vám ten pásek dají jenom do 19. hodin. Hmm. Jo,
0: tak na tyhle informace myslete, je to Fórum Nová Karolina, obchodní centrum. Prosím vás, je to hned vedle toho obchodu, odkud jsme vysílali my.
1: Jo, přesně, teď jsem to chtěla říct, jo, je to kousek od místa, kde bývalo Fresh Radio, takže vy, co znáte, nemáte šanci minout.
0: Je to tak, takže vlastně vidíme se v areálu. Opatrně dneska na cestách, protože musíte být trošičku schovývavější vůči těm, co tady dneska přijeli třeba poprvé, jo.
1: No jasně, tak oni budou rozstřelení z té Ostravy, že jo, tam se kope.
0: Právě, Muglinovská najednou, ježiši Maria, Kriste pane, víte co, ono důležité je poslouchat Fresh a být naladěný a my to nějak zařídíme.
1: Víte, že jo, tak hezky na pohodu.
0: Za chviličku pokračujeme, nabídneme třeba Clean Bandit, anebo taky Taylor Swift, tak buďte s námi i nadále, jsme Fresh. Dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Nejlepší snídaňové menu v metropoli.

0: světovým městem. Do Ostravy najíždí spousta lidí i zahraničních turistů pro to, aby navštívili festival Víc Volav. No a taky můžeme začít radit, kde se třeba dobře nají napijou, jo? Kde máme nejlepší pivo a tak.
1: My tady máme mimochodem prvního posluchače, který není úplně tak jako frešák, respektive teď už je, protože píše dobré ráno, tady Tomáš, jsme v Ostravě už od včera a dneska to začíná ubytování v Love Campu, jsme tady s rodinou, jako chápu to tak, že nejsou místní, ale jsou tady a je fajn, že poslouchají, protože my vlastně i pro tyto lidi v tuto chvíli budeme tvořit obsah.
0: Ok, a říkal jsi s rodinou, jo? Že tenhle Tomáš je tady s rodinou,
1: ano.
0: Takže má minimálně dnešek, než to vypukne, aby třeba tu rodinu nějak zabavil.
1: Dneska je čeká ubytování v Love Campu. Tak to
0: jasně,
1: tady
0: takže se ubytují a pak budou mít třeba zbytek odpoledne volno.
1: Je to dost pravděpodobné, ano, ano.
0: Já jsem chtěla původně zvat na pivo na nějaké dobré jídlo, ale tohle je spíš tak jako na zoo třeba.
1: No tak jo, no 33 stupňů dneska.
0: Počkej, teď mě napadá, nabít si můžou děti.
1: To já nevím, asi jo. Třeba už to nejsou děti.
0: Jasně, jako
1: to jsou puboši. Třeba už to jsou puboši.
0: To zoo asi.
1: Hele, zoo, podle mě v těchto vedrech já nevím, jestli úplně bych chtěl
0: právě
1: do zoo.
0: Právě tam jsou stromy, mi připadá super, že
1: a to je pravda, jo, naše zoo, jo, ale to je, jako to je fakt, souhlasím, naše zoo je jako plná stromů. Na druhou stranu říkám si, pokud máte tedy od dopravního podniku festivalu jízdenku, tak máte celý týden ježdění po Ostravě zdarma, takže můžete vlastně kamkoliv, jo, můžete třeba do Výškovic.
0: No počkej, že by lidi na Bíce přijeli tady do centra a pak jeli navštívit Výškovice. Mně napadá, proč? Já tam bydlím. Tak
1: no právě,
0: tak
1: za
0: tebou
1: třeba.
0: Tak já bych je tam pozvala na řízek, že? Tam jsme prostě tím, že tam máme velké řízky. Mm-hmm. Pak bych je poslala k vodě.
1: Jako k Odře?
0: Že by se šli třeba podívat k Odře.
1: Jasně, dobře, no.
0: Kam by dále mohli.
1: A tak Výškovice
0: máme
1: jsou
0: tam,
1: pěkné.
0: Máme tam
1: do
0: kino,
1: kina můžou,
0: takže můžou klidně do kina.
1: Do kina.
0: To je taky dobrý nápad.
1: Do kina, na bowling můžou.
0: Počkej, teď. To je zveš do té ubytovny?
1: Naproti, no. No ne, tak
0: ne,
1: do
0: Alex. Ne, ty myslíš normálně do restauračky. No tak
1: přesně.
0: Jo, jasně, tak tam určitě jo.
1: Tak na bowling můžou ve Výškovicích. Co tam ještě tak je? No, můžou si zajít i na šipky.
0: Teoreticky.
1: No, já chodím, já mám rád šipky tam, jak je, jestli víš, jak je zastávka 29. dubna,
0: jo.
1: Tak když vystoupíš, vlastně si můžeš vybrat, jestli chceš doprava nebo doleva, protože i vlevo je hospoda tak jako schovaná přímo u té zastávky a tam je i bowling, tam je taky bowling, víš?
0: A nebo pokud máte chuť na procházku mezi stromama, tak byste si třeba klidně, i když tam už potom ty stromy nejsou, no to je jedno, můžete přijet na konečnou. zajít si do Krmelína třeba.
1: A nebo 55, nebo přijet na konečnou do Výškovic a 55 sjet jednu zastávku a ve Staré Bělé je krásné koupaliště.
0: Třeba.
1: Tak.
0: To ani nevím, že tam ještě jako
1: je
0: pachčí.
1: A je
0: super.
1: Krásné, je nádherné.
0: A nebo jenom skočíte na tramvaj a pojedete z Výškovic do centra nebo z centra do Výškovic, je to jedno.
1: Nebo
0: máte
1: na hlavní nádraží. To je zážitek.
0: Ale to je krásná poznávací cesta, když tam vidíš převážnou část jako
1: no
0: Ostravy.
1: Jo, a když dojedeš na to hlavní nádraží a nic se ti nestane, tak je to na odznáček.
0: Tak si tam kup kafe a utíkej.
1: A utíkej
0: zpátky do centra.

0: Sabinka.
1: Sabinka nebo Sabrina, to už je vlastně jedno. 6 hodin 41 minut znamená jediné a to Jumbo!
0: Tak jdeme na to. Fresh Radio.
1: Tak co, komu, kde, proč a jak zahrajeme na přání právě teď? Je to jedno, může to být místní, může to být přespolní, může to být kdokoliv a kdekoliv.
0: Dneska budeme hrát i pro náplavy, jo, tak to myslím.
1: Klidně můžeme
0: mimo
1: zahrát
0: ostravské.
1: Mimo ostravské, protože těch je tady od dnešního, vlastně od včerejšího dne víc než dost a ještě jich tady pár přibyde.
0: No, oni se i vypravovali, či vypraví speciální festivalové vlaky, že? Takže klidně se může stát, že takový Pražák přijede do Ostravy, do našeho města.
1: A bude tady.
0: A bude tady a zahraje
1: ve
0: si něco městě. Na našem ostravském rádiu.
1: Je to tak. Tak necháme to na vás právě teď. Můžete posílat hlasovku na náš WhatsApp 77337136 a my za chviličku jednu z těch vašich hlasovek, přání, dotazů vybereme a zahrajeme v rámci ranního juboxu. Tak buďte s námi, za chvilku pokračujeme. Dobré ráno.
2: Pošli hlasovku 77337136. Jubox Fresh Radio. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: teď tak rychle stanu, až se mi hlava zatočila.
1: To nedělej, to při prudkém vstávání se opravdu jako motá palice, ještě teď v tom podivném tlaku a v tom teple. No ale,
0: tak se mi to tak točí hezky všechno.
1: Tak ty jsi taky vstal ďábelskou rychlostí.
0: Ty jsi roztočená taky.
1: Jo, jo, v čem?
0: No nevím, tak se točíš kolem mě.
1: Jo, takhle. Jsi na kolo točí. Jíš
0: tak
1: to?
0: Pojďme, hele, nezdržíme to. Zdarma. Jsou tady jukeboxy. Jukebox Fresh
1: Radio. Prosím vás, než odbavíme vaše vzkazy a přání, tak jenom fakt jako apelujeme, abyste i dneska dodržovali pitný režim, dávali na sebe pozor, protože jste slyšeli ve zprávách, ne? Jak v našem kraji vyjíždějí záchranáři a řeší takové ty stavy z toho, jak je dusno, teplo.
0: Ano. No? Není to sranda, prosím vás, myslete na to, že i my myslíme na to, abyste to vydrželi. Dneska je poslední den, kdy opravdu budou padat vysoké, vysoké tropy. Maximální teploty dneska můžou vyšplhat opět až na 33 stupňů Celsia.
1: Jo, ale už avizují nějaké lokální přeháňky, nebo bouřky a dokonce jsem četla článek, který psal vyslovně v tom záhlaví, jo, v tom úvodu. Beats for love, mohou ho překazit bouřky?
0: Ne! V žádném případě neexistuje. Dobré ráno přejeme taky Anetě, která píše, že dneska jede naposledy do práce a od zítřka, tedy od 1.7. začíná zasloužená dovolená.
1: Já jsem zapomněla, že lidi vlastně berou nabít si dovolenou, aby si užili co nejvíce, že? A hlavně ano. Ráno vstali bez špatného pocitu, že ano. Zaspali do práce.
0: Ano, Moni, jenom takový dotaz, mohl bych si vzít na čtvrtek
1: samozřejmě
0: dovolenou?
1: Samozřejmě můžeš na čtvrtek, vem si.
0: Ne, dám si sradu,
1: svaté jako.
0: Já tady budu.
1: Jo.
0: Jasně, okay. Plné kráse. Ježíš, to budeš koukat na mě. možná pojedu rovnou z festivalu.
1: Takže máš plánu být na Kelvinovi. No když říkáš, že ve čtvrtek by si mohl teoreticky chybět.
0: To
1: a Kelvin, on hraje docela pozdě, že jo? Tak
0: ne, právě docela brzo. Právě, že docela brzo. Já si myslím, že hraje docela brzo právě.
1: Mm-hmm. Já jsem si říkala, vstávám ve 4, jestli ho hryznu, nehryznu, no tak když říkáš, že je to brzo, no, tak já teda počkám.
0: Já myslím, že zrovna Kelvin a Harry se by si hryznout rozhodně měla.
1: A myslíš? A no, tak jo.
0: A myslím, že se i nechávo, že?
1: Je to tak.
0: Hele, tak Anetce posíláme Adama Mišíka a Rohonyho Berlín právě teď a vlastně z Anetce vidíme na Beats for Love, tak si užij poslední den práci.
1: Anet, čau a vidíme se, jak říkal Perňa.
0: Vidíme se, těšíme se. Jukebox Fresh Radio.

0: Solveig. 7:01, dobré ráno.
1: Dobré.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
0: A možná se ptáte, jak dnes bude, protože teď to vypadá, že bude celý den pod mrakem a pršet. Není to úplně pravda? Pozor, lokální bouřky a přeháňky jsou možné už i odteď po celý den, hlavně na večer. Ale i přesto stále platí žlutá výstraha před vysokými teplotami, který vydal Český hydrometeorologický ústav a bude platit nakonec až do středy 1. července, to znamená do zítřejší půlnoci, prosím pěkně. Dneska teda v denních maximech v Ostravě 32 až 33 stupňů Celsia, bude polojasno, místy lokální přehánky, večer i bouřky a zítra teploty, tedy první festivalový den, nejvyšší 31 až 33 stupňů Celsia, bude polojasno a opět lokální výskyt bouřek a srážek dešťových.
1: Já to stejně ještě rekapituluji ve zprávách, no, že netrapce.
0: Já to vůbec nemusím, no, já tady vlastně vůbec nemusím být. Odcházím. Spadly ti papíry.
3: Zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Zase už zvedá vítr na ty bouřky, co mají přijít. Takže hezké ráno, 7:03, fresh a také zprávy. Na Ostravsko přijde mírnější ochlazení už ve středu. Na sever Moravy a do Slezska míří pás silných bouří. V areálu Dolních Vítkovic finišují přípravy. Beats for Love už zítra odpálí svůj největší ročník. Dorazí i megastar Calvin Harris. I revoluční novinky. Domluveno je více než 550 interpretů, kteří vystoupí na 18 stagech. Calvin Harris mimochodem vystoupí už zítra. Máme i zprávu pro obyvatele a návštěvníky centra města. Nepokračuje se totiž v přípravách stavby parkovacího domu v Zámecké ulici za katedrálou Božského spasitele. Ostrava z finančních důvodů projekt odsunula. Brzy jej ale může prodat soukromému investorovi, který ho s několika změnami postaví. V nové sezóně bude v nejvyšší fotbalové šance lize v Moravskoslezského kraje jen Baník Ostrava. Karviná po nátlaku ostatních klubů i subjektů vzala zpět své odvolání proti trestu etické komise, což znamená jí pád do druhé ligy. Potvrdila to i Ligová fotbalová asociace. Tolik zprávy a teď i doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno na cesty, 7:04, kontrolujeme, jak to vypadá v metropoli a v Ostravě. Zatím aktuálně bez dopravní komplikace, zdržíte se jenom na průtahu Místecké, potom dále z výjezdu D56 na centrum města. Ale jinak v pohodě, pozor v Holasovicích, kde se srazilo osobní auto, se svodidly, na místě je policie a řeší se to kousek od čerpací stanice. Tak na to myslete, pokud tedy Holasovicemi budete projít.
1: No a pokud máte bližší informace k té nehodě, která je na Svinovských mostech ve směru na Porubu, jo, tam prý v levém pruhu jsou v sobě 3 osobní auta, tak klidně můžete, my to moc rádi pošleme dále, abyste se ubránili nějakým tlakům.
0: Dejte vědět, za chvilku pokračujeme hraní Bon Appetit a Fresh Radio.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Si říkáte, že dneska v noci to jako úplně nešlo, tak ano, víme, ono to poslední třeba 2-3 noci nejde obecně, ale teď je to, nebo teď se k tomu vedru přidává ještě jeden důvod, který prostě tak jako přiložil takovou tu třešničku na dort doslova, že?
1: No nešlo to hlavně kolem 2 hodiny ráno, kdy nastal jahodový úplněk.
0: Jahodový.
1: Co to vůbec má symbolizovat, ten jahodový úplněk?
0: No, to
1: je to dobře, je to špatně? No tak symbolizovat by měl zralost.
0: A čí?
1: Hojnost.
0: Aha.
1: A první sklizeň léta, takže...
0: Jak sklizeň léta? Teď no léto teprve začíná.
1: No tak možná je to myšleno tak, že i ti, co normálně v ložnici neskorujou, díky tomu, že se moc nespalo, možná
0: já jsem
1: měli
0: taky včera neskoroval.
1: Úrodnou noc.
0: Ty jsi skorovala včera?
1: Ne, já jsem byla sama.
0: Je. Tak dej si melon, dívej, to je léto.
1: Už rád byl na hasičárně.
0: Tohle je, jo tak, tohle je léto, dívej, toto je léto za mě. Mhm. Je to v pořádku? Uh-huh. Takhle chudná léto.
1: Pokud tak jestli jste... se spokojíš se melounem místo sexuálních prožitků,
0: jo.
1: Tak to máš dobré teda.
0: V tuto chvíli mi to partnerka. Stačí. V tuto chvíli mi to stačí, myslím si, že jako tady teď a tady sexuální požitek
1: opravdu
0: nezažiju.
1: Opravdu nic jiného nevymyslíš, to je pravda. Tak si dej melouna, ale...
0: Takže já bych jenom chtěl říct, že ten úplněk na mě třeba působí. Já dneska nejsem vyspaný ani prd.
1: Uh-huh. Fakt. A já mám pocit, že...
0: Hmm. Jo.
1: Že ne, že to na mě nemělo vůbec vliv.
0: Že ty vyspaná seš?
1: Tak v rámci možnosti i jo. Však jsme to řešili ráno, že
0: nejsem, hele, já nejsem vyspaný třeba už fakt jako poslední týden, co trvají ty tropy.
1: A ani se nevyspíš. No. Počínaje startem festivalu, tak myslím si, že možná až v srpnu.
0: Já se vyspím až v hrobě, podle mě.
1: Asi, však ono to jistý, ten dřevěný spacák, nebo co to je, se tomu říká.
0: Tak na to myslete, ještě stihneme Bruno Marse.
1: Asi
0: a
1: ne.
0: Nezapomeňte, že i kvíz naopak připravujeme. Jo?
1: Koncem hodiny.
0: My si totiž včera mi přišel dotaz, jestli o prázdninách Moni budeme hrát.
1: Budeme hrát.
0: To víte,
1: máme,
0: že budeme.
1: Máme dokonce i nové ceny, máme nasmluvané nové kamarády, takže se můžete těšit třeba na čokoládové překvapení anebo nějakou interaktivní zábavu taky. Jako, že se i zapojíte. No,
0: teda?
1: Ale o tom posléze, až začne červenec.
0: O tom až potom.

0: vítáme vás, co jste přijeli na festival Beats for Love z Polska, třeba z Rakouska, Německa.
1: Já myslím, že vám překládá, tak počkej, tak z Polska, pojď tak.
0: Tak pojď. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, všem přechodním Polačkům, tak jsme tady se to poštěkáš a pošukám je.
0: Přijeme dobré ráno i vám, co jste přijeli z Maďarska.
1: Ekerš, Maďarška, tak klas, makanuruje, gudášo, maturuješ, maťugáruje, maďarčáčoš, majgašáč, magašáč.
0: Německa třeba taky.
1: Já, i tak with decent fars, vánce, kvondy.
0: Z Itálie víme, že jezdí lidi.
1: Čau, bambino, mám učela, tak je smory.
0: Z Norska, teď jsem na ně zvědavá.
1: Chontka, a schátek fejno, chontka, chontka, guten karten, kač.
0: Ok, ok, a dokonce jezdí i z Ameriky, ale tak s angličtinou si poradíš.
1: Oh my god, this is Ostrava, Ostrava, big. City and beautiful, unbelievable. Oh my god, this is oh my god, this is Monica Tutuba.
0: Yes, I am.
1: Wow,
0: yeah.
1: What a well, my fucking god.
0: Yeah, okay. A ještě zdravíme někud? I, ano, budeš se divit, ale máme tady i přespolní, takže Frýdek Místek najede, Opava najede, Havířov najede, Činec najede,
1: More!
0: Karviná najede, z Orlové tady bude pár náplav.
1: A More!
0: Takže jako perfektní, myslím si, že nás bude plno, už se to začíná ožívat a docela dost plnit v Ostravě. A tak jsme si řekli, že bychom těm lidem, co tady přijedou a rozumí nám, našemu vysílání Fresh Radio, že byste jim mohli vyporadit, kam mají zajít na dobré jídlo a pití.
1: Ano, my totiž tady od rána řešíme, kde si zajdou návštěvníci,
0: než se otevřou brány areálu.
1: Třeba jsou v Ostravě poprvé v životě, kam si zajdou na dobré jídlo. Já pár tipů mám, Monča logicky taky, ale my to nejdřív chceme od vás, od Frešáků.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: Hele, a v kreativitě se meze nikdy nekladou.
0: Napište, kde v Ostravě jste jedli nejlepší hamburger třeba.
1: Kde jste měli nejlepší čínu.
0: Pizzu.
1: Nejlepší řízek.
0: Kam chodíte na langoš prostě.
1: A nebo kde jdete prostě na pivo.
0: A nebo jenom mlsat, jo, kafe, nějaký zákusek, dejte nám
1: palačinka,
0: ty, my to pošlem
1: třeba.
0: Dál.
1: Já bych si dal palacinku, palači. To bylo pro slovenské posluchače.
0: Micinku.
1: To bylo pro slovenské posluchače zase, hej. Tak pište 77337 136. Povinný reklamní výsek teď.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte polary.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
9: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Offenbach.
1: To bylo skoro až francouzsky.
0: Ano, to bylo už s přízvukem, abychom oslovili i tu...
1: Oui?
0: Já. Já. Na já. Abychom oslovili i ty, kteří přijíždějí do Ostravy kvůli zítra vypuknutého festivalu Peaceful Love.
1: A my vás zdravíme, dobré ráno. Já to zkusím říct i česky. Zítra začíná Peaceful Love.
0: Ano,
1: a vy
0: bravo.
1: Už jste tady, vy už jste ve městě někteří.
0: Od včera,
1: a my vám,
0: třeba.
1: Ano, a my vám dáváme tipy, respektive frešáci vám dávají tipy, kam si zajít na dobré jídlo.
0: Tak začneme, jo. Máte si jít normálně jednoduše podle našich lidí tady frešáků začilovat, máte jít na místo, kde si sednete třeba do takových těch křesílek, dáte si něco dobrého a máte přijít mezi, to jsou vlastně na výstavišti Černá louka, jestli víš, tak uprostřed je takový jako plácek, kde jsou buňky nebo kontejnery, ve kterých se dá sehnat jídlo, pití a pak tam sedíš a chilluješ na těch perfektních židličkách nebo si normálně dostáneš dechu a jedeš, jo? To byste jako měli vyzkoušet.
1: To ani nevím, že tam se dá najíst, ale to jo.
0: Jo, tam mají dobré hambáče,
1: teda.
0: Dělají tam i jiné.
1: Husté, to nevím. No,
0: takže jo, jinak na hambáč, jo, jestli chcete konkrétně, tak vás tady posílají lidé a není to jenom jeden, takže to fakt jako bude wow. Posílají vás kousek od Síkoráku. Na Hradbách je to, myslím,
1: no,
0: ulice.
1: No, kluci si říkají jo, AAS a oni tam měli dokonce i Zdeňka Polorejcha v jednom dílu.
0: Ano, šéfe. Ano, šéfe.
1: A je to jako fenomén. To jako jo, já navíc pozor, jsem jejich burger vyzkoušel teprve nedávno, třeba půl roku zpátky, rok zpátky a Moni... zavři oči.
0: Aha.
1: Vnímáš tu hudbu?
0: Jo.
1: Stejně tak chutnal ten burger.
0: Takže dobře, jo, takže to máme chápat,
1: výborně,
0: že dobře.
1: Výborně, výborně.
0: Okay. Pokud byste to chtěli něčím dobrým spláchnout, tak doporučováno vám je vínečko a když, tak jedině právě z místa z Vinotéky, která je právě taky kousek od Síkorova mostu, je jako vyhlášená, tam byste to mohli vyzkoušet.
1: Okay.
0: No a pak je spousta nových míst a pro mě i Honzíka neznalých, protože třeba otevřelo bistro na druhém břehu Ostravice.
1: Mhm.
0: Tam jsem třeba já ještě nikdy nebyla, ale taky o tom mluví,
1: tam
0: že,
1: já už jsem
0: že
1: byl.
0: Se tam dobře sedí.
1: A je to překvapení, je to moc fajn, dokonce i nějaké malé jídlo si tam dáte, nějaký bagel nebo něco možná, je to super, pod tím mostem, není tam ani vedro,
0: vodu,
1: je tam fajn.
0: A uklidňující.
1: Tipu je dost, pokud ale dorazíte do Ostravy až večer, jo, třeba kolem 10. 11., tak už vám nezbyde nic jináčího, než dát si starý, dobrý Big Mac menu.
0: Protože máme zavřeno, tak to myslíš?
1: Myslím, že jo.
0: Je možné, že se to v rámci třeba festivalu bude prodlužovat. Já vím, že většinou tady fakt lidé zavírají nebo provozovny zavírají v 10, tak když máme ten festival.
1: No tak není to otázka na mě, že jo? To se musíme zeptat provozovatelů, jestli náhodou
0: myslím, že budou hodní.
1: Někdo prodlužuje.
0: Prodloužená
1: jízda takzvaně.
0: Tak jenom jsem chtěla něco říct.
1: A co chtěla, tak to
0: řekni. To nebylo důležité.
1: Tak to řekni.
0: Ne, to už to ušlo. Já to fakt nevím prostě.
1: Ty jsi zapomněla.
0: Jsem chtěla, já jsem to asi zapomněla.
1: No je to ta hlavička, no.
0: To je to teplo, co?
1: Jak se jmenuješ, víš?
0: Přijdu na to.
1: Jo. A ten náramek, co máš na ruce, ten je kam?
0: To byste vědět. To je náramek být podle.
1: To není nemocniční, není.
0: Ne.
2: Tam Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: dneska se ve finále našeho velkého klání kvíz naopak se to jmenuje. Dneska mi to naskakuje, čověče, jako ne, na etapy. Pohodě,
1: tak důležité, že to naskočilo.
0: Jo,
1: mimochodem, setkali jsme se, nebo já jsem se setkal s takovým nešvarem, kdy si posluchači mysleli, že během prázdnin kvíz naopak nebude a že nebudeme rozdávat hodnotné ceny.
0: Budeme, všechno bude tak, jak jste zvyklí. Kvíz naopak i během prázdnin bude probíhat 7 hodin a 50 minut, by oko, tak nějak jako, jo, kolem a přibližně.
1: CCA,
0: přesně. Máme klasické partnery, které dobře znáte, ale přidáváme bacha nové, takže se už od příštího týdne můžete těšit na nějaké jako extra vychytávky a nové
1: nějaké
0: chutě.
1: Novinečky.
0: Nové chutě vysloveně, jo.
1: Nové chutě.
0: Jo, i nové chutě.
1: A ty mě napínáš, ale Moni, já to taky nevím. Tak
0: přesně.
1: Pošeptej mi to, nebo ne.
0: Honzi, dívej, ty jsi tady příští týden sám.
1: Aha.
0: Tak to máš jako za mě, aby si tady měl nějakou spruhu, víš, aby to pořád nebylo pro tebe stejné.
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Jo, a to je všechno. Jo, aha, všechno.
0: Já to dneska neřeknu.
1: Jo. Ok, děkuju ti. Takže jenom připomínáme, že dneska kvíz naopak bude a jenom bychom chtěli podotknout, že bude poměrně za chvíli, tak buďte připraveni a jakmile uslyšíte signál, volejte do studia.
0: Jako kafe si stihnete uvařit, kafe asi jo, ale že bych si zvládla jako odskočit s kávou na cigáro, to jako úplně
1: to
0: ne.
1: To už nevíde, to už nevíde.
0: Přesně, tak jenom ať víte, jo.
1: Tak buďte s námi. Dobré ráno přejeme, za chvilku tady na Freshi pokračujeme.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano.

0: Jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza.

0: kvíz? Naopak! Volej do studia 77 337 1036.
1: Jsme neřekli Honzíku vůbec, co hrajeme dneska, tak prosím vás, jestli to něco ovlivní, třeba váš zájem, tak hrajeme o Dlabanec, protože vás posíláme do Palouku v Ostravě, kousek od Komenského sadu. Ten voucher je na 2000, to znamená, že si, no a je někdo tam je, takže že si pochutnáte. Dobré ranko.
2: Šránko, tady David.
1: Davide, ahoj, co je ty, jo? Co je, ty máš ale energie. Dobrý den no, dneska
2: jsem,
1: si.
2: Jsem tu zás, no tak doufám, že dneska dostanu ten Dlabanec.
1: To by bylo super.
3: No dneska ho nedostaneš, když už, tak ho dostaneš v pátek, jo.
1: Ale pochopila jsem, chce prostě postoupit chlapec, jo.
3: A to je důležité, to je důležité. My chceme lidi, co mají chtíč a co se o to porvou. Takže Davide, seš připraven?
2: No jasně, jasně, ano. Jako
3: výborně, výborně, položíme tě za malý moment 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně a musíš to stihnout do jedné minuty. OK, jdeme na to?
2: Jdeme na to.
3: Jdeme na to.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
3: Tak Dave, Sněhurka kousla do otráveného jablka nebo jahody?
2: Štěpán.
1: Komu přejeme dobré ráno?
2: Tak Štěpánovi.
3: Aha, dobře, na Beats for Love vystoupí Calvin Harris nebo Harry Styles?
2: Štěpán.
3: Já jsem si to myslel, dobře.
1: Kdo je to bezdomovec?
2: Štěpán!
3: Jaké I napíšeš ve slově brigáda?
2: Obojetné.
1: Co je více, 6 plus 3 nebo 10 minus 2?
2: Ještě jednou, co je více?
1: Mhm. 6
2: plus 3. No tak to je samozřejmě 10 minus 2 je více, to je jasný.
1: No, ale my potřebujeme no, v tomhle případě...
3: to je jasný, co
1: je.
3: To
1: je méně, ne? Asi.
3: Dejte jasný.
2: No já jsem vás spletl, když to mám dobře, teď jsem vás spletl, ne?
1: Ne, jo,
3: ty to, počkej, ty to nemáš rád proti nám, ty to máš ty rád to... s náma, víš.
2: Tak to já jsem nepochopil pravidla, tyhle, to je jasný.
1: Tak budeš si muset Davy asi zavolat ještě zítra, jo? Prosím tě,
2: ale zítra to zkusím, ale zítra už se mu nevydrbete teda, to ne? No.
3: Tak to jsme na tebe teda pěkně zvědaví.
1: Buď tak hodný, odpovídej jako, odpovídej...
2: Bez Štefana,
1: rozumím. Jasně, ale bez Štefana, toho nech doma.
2: Jo, nechám ho doma zítra, čau.
3: Čau. Ježiš, to je veselá kopa, no.
1: Dobře. Já bych chtěla vědět, kolik ten chlap stává, jakože už má takhle po ráno tolik energie takhle. A zdává úsměvy na všechny strany.
3: Podle mě ještě nespal, jako.
1: Příprava na víc asi.
3: Tak zítra druhý pokus kvíz naopak bude a v pátek hrajeme o 2000 korun do Palouku na ten nejlepší smažený sýr v Ostravě. Amen.
1: Tak zítra.
0: Kvíz naopak.

0: Prosím tě, Dejle, Davčo, jestli ještě posloucháš, tak my se ti chceme moc omluvit, ty jsi měl pravdu. My říkali 6+3, já jsem řekla pak 6+3, anebo 10-2, ne 6-3, takže 6+3 a 10-2 znělo zadání, v tomhle případě si měl opravdu pravdu.
1: Dnešní kvíz naopak byl ukončen dřív a neměl být ukončen, tohle se ještě nestalo.
0: Přesně, byl jsi normálně zaražen dříve, než si mohl prokázat své know-how a všechny své dovednosti, takže prosím tě, Davčo, omluva a postupuješ do pátečního finále.
1: Ale víš co, vlastně on ve finále pokojně souhlasil, takže on sám nevěděl. Podle mě.
0: Jo, tak víš, v tom zmatku, já se mu nedivím, ale máme to vědět my. Takže David pokračuje do pátečního finále, to znamená, že v tuhle chvíli tam máme finalisty dva, Martina a Davida. Jo, a zítra se uvidí.
1: A v tuhle chvíli minuta po 8 znamená to, že tady připraveny pro vás máme také další zprávy. Přejeme dobré ráno.
2: Počasí.
1: Hezké dobré ráno, 8 hodin 1 minuta k tomu. Upozornění od Českého hydrometeorologického ústavu. Stále platí tady žlutá výstraha před vysokými teplotami. Ta bude končit ve středu 1. července o půlnoci. Ale počítejte s tím, že i zítra teploty naměříme i nad 30 stupňů Celsia. Ty zítřejší teploty v maximech v Ostravě 31 až 33. Podobně jako dnes. Dnes totiž naměříme 32 až 34 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno, místy i lokální dešťové srážky a bouřky, stejně tak i zítra. Pokud se dneska chystáte na hory, tak v Beskydech třeba do 29 stupňů.
2: Fresh zprávy.
0: No pojďme se vrátit i k tomu tropickému víkendu, protože záchranáři se nezastavili. Vyjížděli k více než 170 lidem, kteří skolabovali anebo utrpěli úpal. Extrémní teploty ohrožují především seniory, malé děti. Počet zásahů vzrostl o 15% oproti běžnému průměru. V areálu Dolních Vítkovic finišují přípravy. Beats for Love už zítra odpálí svůj největší ročník. Dorazí megastar Calvin Harris, ale i revoluční novinky. Domluveno je více než 550 interpretů, kteří vystoupí na 18 stagech, no a Calvin Harris, ten vystoupí už ve středu. Máme dobrou zprávu, nebo dobrou, jak chcete. Máme zprávu pro obyvatele a návštěvníky centra města. Nepokračuje se v přípravách stavby parkovacího domu v Zámecké ulici za katedrálou Božského spasitele. Ostrava z finančních důvodů projekt odsunula. Brzy jej ale může prodat soukromému investorovi, který ho s několika změnami postaví. Program podzimu zná 16 účastníků 5. ligy v Moravskoslezském kraji. Atraktivním duelem v úvodu soutěže bude okresní derby mezi Slaví Orlova a Baníkem Albrechtice. Zajímavý start čeká oba nováčky Petrovice a Koblov, kteří začnou venku.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Tři minutky po 8. dobré ráno přejeme i na cestě. Víme, že aktuálně v Ostravě nehlásíte žádné dopravní komplikace. Díky za to. Pozor si dávejte na dopravní nehodu, která se vyšetřuje v Holasovicích u Opavy, v Neplachovicích, pardon, kde havarovalo osobní auto, takže sjelo do svodidel. Na místě byla policie s dost velkou pravděpodobností i hasiči. Tak opatrně, pokud tedy budete zrovna Neplachovicemi a Holasovicemi projíždět. Další informace posílejte bezplatně na naše WhatsAppové nebo telefonní číslo 77 337 136.
2: Doprava?
3: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí! Jde k nám!
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: je bez pyžama. Česko sužuje velká vlna veder, v noci to není vůbec veselé a tak se ptáme, jestli náhodou neodhazujete svršky.
1: Já tedy jako člověk, a já se přiznám, já nespím nahý, ani doma moc jako nahý, nechodím, já vždycky na sobě něco musím mít, jo, ale dnes jsem učinil velkou změnu a spalo se mi jako, to byl jediný fakt na tom spánku, který byl jako dobrý, dobrého typu, dobrého rysu, že jsem spal nahý. Jo?
0: To bylo nejlepší na dnešní noci.
1: To bylo to nejlepší na dnešní noci. Jinak nic nevycházelo.
0: Bylo co leželi s tebou.
1: Bylo vedro, no tak já bych řekl, že jo, ale bylo vedro, bylo dusno, byl úplněk, nešlo to, ale to, že jsem byl dneska nahý, pardon, věřím, že většinu z vás to úplně asi jako nezajímá, ale tím, že jsem byl dneska nahý, tak tím jsem dneska jakoby aspoň trošku v pohodě naladěn.
0: Naboural svůj stereotyp, jo, když ano. Teda většinou nahý nespí.
1: Ano.
0: A udělal si blbost, protože podle toho, co se tady píše, a samozřejmě ověřte si to, klidně to projeďte AI, jo, ale rychle byl vytlačen ven článek, který nějak reaguje na to, jak je u nás Ostrava, okolí a vůbec celá Česká republika.
1: Ano.
0: A píše se v něm, že bez pyžama je to horší, to znamená, že my nemáme spát nazí, že se to nedoporučuje, že máme mít nějaké oblečeníčko třeba z lehkých materiálů, protože to slouží jako důležitá bariéra, která podabsorbuje a tím tělo efektivně ochlazuje.
1: Nepovídej.
0: Takže tobě se spalo dobře, když jsi byl nahý a možná by se ti spalo lépe, kdyby si na sobě něco měl. Co nosíš většinou, když nosíš něco?
1: Já mám většinou nějaké jako volné tričko a kraťasy.
0: Kraťásky, takové ty pyžamové trenky.
1: Takové jako pyžamové, jo, no, ano, víceméně.
0: No, super.
1: No. A ty jsi spal nahá dneska?
0: Ne, já nespávám nahá taky.
1: No počkej, to kecáš, protože pamatuju si, že jsi říkala, že jsem tam nahá spíš.
0: To asi jako fakt ne, to si pleteš, já to nedělám.
1: A v čem spíš?
0: Já mám takovou jako spodničku.
1: Počkej, jako...
0: No mám na sobě takovou lehkou. Viděl jsi někdy s tebou Mě baví svět?
1: Viděl.
0: Zjevila se mi v průsvitné košilce. Za uchy měla pár třešní z kompotu. Tak já mám takovou tu lehkou průsvitnou košilku.
1: Průsvitnou, jo? Co tak jako vlaje jenom, že?
0: Přesně tak. Akorát včera nevlálo vůbec nic, my jsme měli otevřené všechna okna. Čekali jsme, jak se rozbouřilo, že by to mohlo jako
1: něco
0: vygenerovat nějaký tlak,
1: centru
0: nějaký
1: ani kapka, v centru ani kapka.
0: A nic z toho nebylo.
1: Takže ty spíš v noční košilce, jo? Tak to jsem zklamaný teda.
0: Já tě čekal
1: na nějaké jenom jako možná...
0: Prosím tě, jak tě znám, ty jsi mě čekal na... On by mě viděl nejradši v vonatých teplých ponožkách.
1: Prosím tě.
0: A nějaké košile na knoflíky.
1: Co si o mě myslíš?
0: Po babičce, přece se to nevyhodí.
1: A čapeček ještě.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
4: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Fresh Radio a Ostrava je obrovská metropole, my milujeme, ovšem to, že je to metropole, zažije teď spousta jiných lidí, kteří s Ostravou normálně nemají co dočinění.
1: Třeba i lidi, kteří v Ostravě nikdy nebyli a třeba říkají si, Ježiš Maria, a co bych v tom černém městě dělal?
0: Přesně, tak co třeba? Tak třeba festival Beats for Love, který startuje zítřejším dnem, že?
1: Wow, a zítra v Ostravě třeba také Calvin Harris, dámy a pánové, ano, vystoupí, bude tady, bude za našimi domy a bude hrát živě vám všem.
0: Nenadarmo se říká, že festival je taková jako druhá dovolená, nebo pro někoho i první dovolená.
1: Respektive dovolená,
0: tomu,
1: prostě dovolená.
0: Kolik je schopen utratit. Držte si klobouky nebo cokoliv. My jsme loni, Barek počítal, kolik utratil během festivalu Beats for Love. Pozor, započítával tam ale i vstupenku, jo? To nutno jako podotknout.
1: Aha, dobře.
0: A festival Beats for Love ho vyšel v loňském roce na 13 700 korun.
1: Tak pokud tam je i vstupenka, tak je to
0: je tam i jako jo, ale i tak, když si odečteš, tak ten musel konzumovat a konzumovat
1: On ale vždycky konzumuje. Teď si ale představ takovou jako skupinu třeba typu Jirky Javorského. Jirka Javorský má rodinu poměrně početnou.
0: Jakože by to platil všem, takhle
1: no,
0: to myslíš.
1: No ale jen tak, on je muž, on je chlap rodiny, to znamená, že většinou útratu přímo v areálu platí právě kolega Jirka Javorský. A teď si vem, kolik to asi musí být, když má dvě dcery a jednu ženu.
0: My jsme si vygenerovali podle chytré inteligence umělé, jaká by měla být útrata na festivalech nebo na festivalu podobného typu. Konkrétně vlastně můžeme mluvit i k Beatsům, protože AI nám vygenerovala útratu na Beats for Love,
1: okay,
0: která by se měla pohybovat, nechápu jak, se k tomu dostala, v rozmezí 500 až 1500 korun. Tak to určitě ne.
1: Na den?
0: Denní, ano, útrata za jídlo a pití.
1: 1500 korun?
0: 500 až 1500 na den.
1: 1500 reálné, 500 teda to nevím, co bych musel jíst. To bych pil jenom
0: to
1: vodu.
0: To si dáš jako jeden langoš, nebo já nevím, jeden hambáč, dáš si jedno pivo a máš
1: nic,
0: po budžetu.
1: Hotovo,
0: to je opravdu
1: to
0: jako bohužel jedno jídlo s nějakým pitím.
1: Ale a ty utrácíš kolik na Beats for Love? Tak jako v průměru.
0: Když to jsme přestřelili,
1: hoci,
0: stovka by ještě asi zůstala. Myslím si, že třeba jídlo 250 by mohlo stát hambáč.
1: Dobře, tak jak jsi na tom ty?
0: Pivo,
1: byla jsi loni na Beats for Love?
0: Byla jsem loni
1: já
0: na Beats for Love.
1: Já totiž ne, takže já můžu posuzovat s předloňskem, jo?
0: Ale my to miláčku můj, rádiový kolegový.
1: Prosím tě.
0: Já tě musím trošku odměknit, no. My to nemůžeme, ale... Tak nic, pokračujeme s tématem, až jsem se uklidní, jo. Je vzrušten, dámy a pánové, je vzrušten.

0: Já už jsem v klidu, tak pojď. Ty mi to chceš teda vysvětlit, jak ty to máš na festivalech, kolik peněz utratíš, kolik ti zbyde.
1: Pojďme
0: z toho tvého budžetu.
1: Že AI vygenerovala, že útrata na vícech je mezi 500 až 1500 na hlavu,
0: ano,
1: respektive na den.
0: Jasně.
1: My se snažíme tomu přijít na kloup, jestli jo nebo ne. Honza se ptal, kolik utrácím já, a já jsem mu řekla, Honze, my nemáme stejné vstupní parametry. Mm-hmm. Nás je to jiné. Já se musím přiznat, že loni jsem na vícech neutratila ani korun.
0: Ty jsi loni na festivalu Beats for Love neutratila ani korunu?
1: Ani kolu jsem neměla.
0: Jak je to možné? To jako,
1: protože víš co, to je to. No tak dobře, možná jsem zapomněla na nějaké třeba vodu nebo pivo, když jsem si v mezičase, ale jinak primárně já mám obrovské štěstí, že jsem zrovna byla zvána, rozumíš, jo? Uh-huh, to my ženy v tomhle máme lepší, že když se jako potkáš s někým, s kým se dlouho neviděla, a teď se nebavíme o partách, tam se to většinou jako točí, že někdo půjde jednou, pak jdeš po druhé a tak.
0: Ano.
1: Ale já jsem měla jakoby soukromnější to setkávání, jo, že jsem se třeba vždycky viděla jenom s jedním člověkem, jsme se dlouho neviděli, jak jsme pokecali, a tam jsem byla vždycky zvána, tak to bylo jako moc příjemné.
0: Je vrchol. Jo, no. Mě nepozval nikdo.
1: Mě to mrzí. Právě proto říkám, že my ženy v tomhle ohledu, tak, že pánové pořád jsou ještě gentlemani.
0: A co kdyby se mě letos zvala ty?
1: Jako co jsem ušetřila loni, že bych jako letos zmáčkala do perníka, ne?
0: Ne?
1: Honzíčku, bych... tak jako mohla bych, že?
0: Mohla bys, no. a to víš, že bys mohla.
1: Ale stejně tak bys mohl pozvat ty mě, že?
0: A na co třeba tak?
1: A třeba na co bys měl?
0: Na neperlivou vodu.
2: Víš? Naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v české

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůže chybět.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
12: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
14: All day, every day.

0: to definitivně rozhodnuto. Celé ráno to řešíme, protože dnes je také takové jako speciální vysílání už jen díky tomu, že víme, že do Ostravy přijíždí spoustu turistů i z zahraničí jenom díky festivalu Beats for Love, který startuje už zítra.
1: A taky ze všech koutů naší krásné země, že jo, Ostrava je prostě top město teď. Možná mezi tím, než se otevřou brány festivalu a pak, než zase půjdete na další den, budete mít prostor poznat tu Ostravu i jinak. A proto vám doporučujeme zhlédnout ty top místa, která máme s Honzíkem nejraději.
0: Ano, tak začni ty, pojď,
1: dávej. To Dolní Vítkovice sami o sobě jsou jako podle mě úplně hop strop,
0: no, ale
1: když
0: je festival celý týden,
1: přesně,
0: tam budou celý
1: tak už to mají. Možná by si mohli zařídit potom kafe třeba na Bolt Toweru, jo? To by byla taková jako třešnička na dortu.
0: Ano.
1: Já bych je stoprocentně vzala k vodě k Ostravici, protože tam já mám ráda ty pikniky.
0: Ano,
1: deka,
0: dobře.
1: Lehneš si, sedneš si, koukáš na vodu, všude jsou poblíž nějaké bary či bistra, kde se můžeš vždycky občerstvit, jo? A pak, kdyby někdo potřeboval relax a naopak utéct od toho hluku v centru,
0: ano,
1: tak bych je pozvala k nám do Výškovic, protože my jak tam máme Bělský les, tak tam je prosím tě a asi odhaduju, jo, neberte mě za slovo. Tuším, že tak možná 3 kilometry může mít ta taková stezka a
0: Štrase?
1: Říká se jim cesta vody, nebo říká se jí trasa vody, nebo úplně nevím, jaký je oficiální název, ale prosím vás, je to nahoře kousek od vstupu, hlavního vstupu do Bělského lesa, vlastně u toho je taková nějaká jako dřevěná restauračka,
0: ano,
1: a tam začínáte tu trasu,
0: ano,
1: která je vlastně vedená podél Výškovického potoka.
0: No.
1: A je to jako pohoda. To je přesně jste
0: pohonda
1: v lese,
0: dokonce,
1: pohodinda úplně.
0: No
1: jako,
0: jo.
1: Jste v lese, můžete si tam taky udělat kdykoliv přestávku. Sednete, posloucháte ptáčky, když chcete sluníčko, tak si najdete místo, kde svítí. A je to jako super.
0: To je nádherné.
1: Je to fajn.
0: Tak já budu jako asi staromodní, ale když jedete do 3. největšího města v naší krásné malé zemi, tak si myslím, že byste už jen díky tomu, že já bydlím v centru a jsem na to patřičně hrdý, protože to tady máme krásné, tak já vás zvu právě do centra města.
1: A kam přesně?
0: Masarykovo náměstí, projděte, zastavte se na dobrou kávu, to si dáte skoro ve všech podnicích.
1: Ráda.
0: Dejte si nějaké dobré jídlo, protože těch restaurací je tam taky nespočet. Projděte se na kuří rynek, tam je to takové jako kouzelné.
1: No potom, Leoš přece.
0: Leoš tam je.
1: A když, myslíme Janáčka, jo? No, ne jiného Leoše, ať se nespletete
0: a když s Liškou. Když chcete tu procházku prodloužit, projděte se až do Husáku, ten je taky krásný.
1: Máme zase Věrušku,
0: tam je Věra. Špinárku. No, já jsem byl v Husáku nedávno po dlouhé době, jakože jsem si ho fakt prošel skrz naskrz a říkám, teda ten Husák je tak krásný, to je boží prostě.
1: Můžete si vystoupat na Novou radnici, tam se podíváte mimo jiné třeba i na Beskydy, když budou příhodné podmínky.
0: Ano.
1: A nebo my jsme hornické město, že?
0: No, teď jo.
1: A vůbec tady,
0: Landek.
1: Tady, no, běžte na Landek, běžte do dolu, tam vás ostatní poslouchají.
0: Hornické
1: a
0: muzeum, víte, jak je krásné Hornické muzeum?
1: Tak tady
0: nádherné.
1: Je věcí, co byste... Vám nebudou ani ty dny stačit.
0: No, to ne. No. Tak,
1: Ostrava. A Malá Kodáň, tady píše Beve. No jasně,
0: Malá Kodáň.
1: Ostravice usí Koráku. No prostě, Ostravo.
0: Jak jsme na tohle mohli zapomenout.
1: Dámy a pánové, Mikaela, jedna z těch, které vystupují na Beats for Love v sobotu. Na stage Zion.
0: Zion. To nevadí, Moni, tak víme, že s tou angličtinou bojuješ trošku. Ještě, že tu jsem já. Dobře.

0: do 9. hodiny zbývá, my se s vámi loučíme. Toto je poslední Bon Appetit vysílání před Beats for Love. Zítra už bude Beats for Love, ano.
1: Jo, jakoby zítra jo, bude ráno, před jakoby, odpalem, ale jakoby jo,
0: ale jakoby vlastně jo, jako, už to ano, bude ten den D, už bude ten den D a už si můžeme zítra říct, že vlastně jsme ve stejném městě, ve kterém bude Calvin Harris.
1: Přesně tak.
0: Wow, neuvěřitelné.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
0: No a jak dneska bude vás určitě zajímá, Český hydrometeorologický ústav podal žlutou výstahu před vysokými teplotami, ta platí do dnešní půlnoci. Pozor, takže nejvyšší maximální teploty 32 až 33 stupňů Celsia, bude polojasno, později odpoledne i možnost dešťových srážek a bouřky. V noci teploty kolem 21, no a zítra teploty od 31 do 33, bude ale oblačno, polojasno a určitě můžete lokálně počítat i s dešťovými srážkami. Na horách teploty do 29 stupňů Celsia.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Na Ostravsko přijde mírnější ochlazení až ve středu. Na sever Moravy a do Slezska míří pás silných bouří. Dejme dál. Areálu Dolních Vítkovic finišují přípravy. Beats for Love už zítra odpálí svůj největší ročník. Dorazí megastar Calvin Harris i revoluční novinky. Domluveno je více než 550 interpretů, kteří vystoupí na 18 stagech. Calvina Harrise můžeme vidět už zítra. Máme i zprávu pro obyvatele a návštěvníky centra města. Nepokračuje se v přípravách stavby parkovacího domu v Zámecké ulici za katedrálou Božského spasitele. Ostrava z finančních důvodů projekt odsunula. Brzy jej ale může prodat soukromému investorovi, který ho s několika změnami postaví. V nové sezóně bude v nejvyšší fotbalové šancelize z Moravskoslezského kraje jen Baník Ostrava. Karviná po nátlaku ostatních klubů i subjektů vzala zpět své odvolání proti trestu etické komise, což znamená její pád do druhé ligy. Potvrdila to i Ligová fotbalová asociace.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě minutky po 9. hodině, přejeme dobré ráno na cesty v metropoli. Aktuálně nám nehlásíte žádné komplikace. Tedy v Ostravě se nebourá, průjezdnost městem docela v pohodě. Pokud ovšem byste měli jiné informace, tak nám během dne můžete tyto fakta kdykoliv nahlásit. Telefonní a WhatsAppové číslo 77337 1036. Mějte se hezky, užijte si úterní den.
1: Vítejte vy, co přijíždíte do Ostravy vlakem, autobusem, auty. Je to jedno, ať se vám tady líbí v našem
0: supermístě.
1: Dobrodošli Ostrava Metropole.
0: Dobrodošli Ostrava Metropole, zdravíme a těšíme se my s Monikou Rudovou na vás opět zítra. Ahoj!
1: Tolik od Zaprnický, pa!
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli – www.beskydek.cz.
11: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
12: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
13: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
14: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh. Dorazilo do O2 Areny, tedy do největší KT haly v České republice, přes 10 000 členů.
1: No tak dobré na tom je, že vidíš, že víra něco, a teď každý můžeme věřit něco jiného,
0: ano.
1: Funguje.
0: Ano.
1: A že je schopná víra vypradat opravdu velkou O2 Arenu.
0: Ano.
1: Příště to bude v Edenu, možná potom na Letné. Takže to bude přesný postup, jako měl Marek Ztracený. Jo? O2 Arena, Eden, potom Letná.
0: Ještě pak už mu chybí jenom Strahov. Nicméně já na to reaguju z jednoho prostého důvodu, že přemýšlím, že bych spustil předprodej na repovánky do O2 Areny.
1: OK, no tak 2 roky dopředu, nebo rok dopředu budeš bukovat?
0: V listopadu.
1: Počkej, tohle roku?
0: Ano. Ty jako promiň, ale když...
1: Tak
0: opravdu...
1: bychom viděli, co všechno umí víra, že?
0: No právě a O2 Arena jako tu dneska vyprodal už kdekdo. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Američtí Bloodhound Gang udělali v roce 1999 song Bad Touch. A možná, kdyby k tomu nebyl takový kontroverzní videoklip plný obcujících zvířátek a jiných věcí na či za hranou, který z něj v některých zemích udělal téměř nevysílatelný a musel být cenzurován černými obdélníčky nebo dokonce vystřižením, tak by to takový hit ani nebyl. Nakonec vše dobře dopadlo a hit tehdy remixovali do taneční podoby i Eiffel 65.
0: Alešův Old School.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Buď fresh.
5: Fresh.
4: Fresh Radio CZ.

0: Milénium Lumíra Moškovského. Německá partička Kaskáda vydává nahrávku Every Time We Touch v roce 2005, ale globální úspěch přichází až o dva roky později. Eurodance Sound a silný refrén z ní dělají globální hit po celém světě, Ameriku nevýjímaje.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré úterý dopoledne, doprava, něco málo se děje, jedna z databáze a druhou upozorním z vlastní zkušenosti, ale tam nemám přesnější info, takže na Frýdecku, když jedete v Třinci na ulici 1. máje, přes staré město, tak potkáte tři osobní auta, je tam i nějaké popadané smetí z aut, plechy, blazdy a podobně, tak opatrně. A když jsem dojížděl, tak fičeli páni policisté celkem jakože napilno i s patřičnými efekty na střeše směrem k centru, k Baníku, k zastávce. Tak možná i tam se něco děje.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém

0: si tak jenom říkám, kolik z vás se v noci včera dívalo na hvězdy? Jestli tyhle ty, no více než teplé noci, vůbec někomu dají chuť koukat na obluhu na hvězdy, protože si myslím, že to moc asi teď nefunguje, že jo? A zase třeba, když se někdo jmenuje Coldplay, tedy studenohráči, řekněme takovým zvláštním překladem, tak těm je asi fajn pořád, ne? No každopádně, když jsme u těch teplot, tak máme za sebou další takzvanou tropickou noc a samozřejmě nejtepleji bylo ve velkých městech Praha, Brno, Ostrava a podobně, protože máme betonové džungle, místo stromů a lesů a keřů nám tady rostou betonové plochy, parkoviště a střechy z supermarketu a podobných monster, samozřejmě nejenom těch. A já jsem si tak kdysi dávno říkal, proč třeba nahoru nedají trávník a trávu. Chápu, že by to asi bylo těžké, nejsem expert tady v tomhletom oboru, takže by mohlo hrozit třeba, že ten strop se potom zbortí. Ale možná by se našlo nějaké řešení, ať prostě aspoň snížit ty horké plochy a dát tam něco, co to sluníčko bude příjemně absorbovat. Rovná se rostliny nebo zelenina. No a jsme zase tam, kde jsme. Tak nic.
1: Jirka a Javorský. Pondělí

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: 14 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Fresh.
3: Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing in crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

Jsem si tady nachystal patřičné hudební podkresové vhodné téma. A dáme si záležitost, která už je ale sice stará 2 týdny, ale teď se objevily nové informace. Pokud jste fandového rodu a jste opravdu experti, já bych to třeba nepoznal, tak už poznáváte stěžení melodii ze slavné minisérie zvané Kruh. Je to o té studně, o té holce v té studni, kterou tam vlastně, jak to tam bylo, oni tam nějak zazdili, že ona se pak mstila a strašila a dělala ty hrozné věci. A 14 dnů zpátky se bohužel objevila zpráva, že představitelka té herečky, teda

0: Herečka té role, tuším, Samara se jmenovala, ta dlouho vlasatá, střepatá a tak podobně. Tak představitelka té role, D-Wade Chase, tak se jmenuje, zemřela. Ale mě bylo divné, nebo asi jsem nebyl sám, že ve věku 35 let se prostě dneska už normálně neumírá. No a máme tady čerstvé bulvární informace, samozřejmě jak do jiný než americký TMZ vypátral, že zemřela na komplikace spojené s nemocí AIDS. A když jsem četl celý ten text na TMZ, tak jako to si řeknete, že když hrajete v jedničce kruhu, kde dostanete asi málo a stane se z toho hit a nabídnou vám dvojku a hrajete tam taky, tak už těch nul tam trošku přiskáče. Takže máte asi, neříkám, že vystaráno, ale tak jako, že solidní rozjezd. No a asi úplně ne, protože jednak i její otec údajně potvrdil, že herečka krom AIDS, prostě různé návykové látky, samozřejmě drogy, že jo. A otec potvrdil, že oficiálně zemřela na komplikace bakteriální meningitidy a infekce krve, ale taky dodal, že už spoustu let žila bezdomová se svým přítelem někde poblíž Los Angeles, někde v lesích. No, zajímavé osudy někdy mají ty filmové hvězdičky.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Za chviličku 11. Podíváme se na cesty. Žádná změna, ku podivu jsem čekal, kde se objeví ta houkající akce policistů, co jsem měl, když jsem přijížděl do rádia, asi nic. Asi to byla jenom nějaká vražda, žádná bouračka. Tak v systému ještě stále na Frýdecku v Třinci na ulici 1. máje se řeší následky, kde se tam už předchozí hodině srazily 3 osobní auta. Teď už je to zřejmě asi z části odklizeno, ale jelikož tam popadaly nějaké plechy anebo plasty, tak to tam možná ještě potkáte. A dáme jednu bonzovačku na pány policisty, kteří tráví svůj volný čas pracovní dobou. Možná naopak pracovní čas volnou aktivitou. Konkrétně, když jdete jednoduše řečeno kolem basy směrem na Orlovou, to znamená Orlovská ulice, tak na úrovni bývalého dolu, bývalé šachty Heřmanice, která už je dneska spíš takový jakože squat, tak tam jsou schováni a mají v ruce ty přístrojky, které vesměs řidiči nemají rádi.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Vlete nejčerstvější muzike.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: JJ na Fresh Radio.

takhle se třeba může volat i vrtadle. Dám si jednu inspirační, protože sezóna cestování je v plném proudu. Tak na Mallorku letěli turisté letadlem, které když přistávalo na letišti, tak s ním pilot tak silně praštil o runway, že z něj dokonce odpadaly kusy plechu, plastu a podobných věcí, na což on se jakoby zase vrátil zpátky do vzduchu a přistál ještě jednou, trošku krkolomněji, ale přistál. Na místě už mezi tím byly připraveny samozřejmě hasiči a podobné sbory pro případ, že by začalo hořet, takže naštěstí to dopadlo dobře. A teď se spekuluje, jestli za to může chyba pilota, nebo vítr, nebo technika třeba selhala. Každopádně ten pocit, že už si říkáte, jo, konečně už přistávám najednou, drž, a zase se letadlo začne zvedat. To asi nechce každý zažít, že?

0: Jedna z těch největších hvězd loňského ročníku festivalu Beats for Love, švédský, taky občasný člen Houseové mafie, Axel. A on jako muziku už dělá hodně dlouho, na to, že se prorazil až posledních kolik, 10 let, možná lehce nad. Tak už 22 let dělá muziku a vesměs vydává solidní věci. Má spíš takový ten elektrostyl, který já úplně nepreferuju, ale vesměs se ty jeho kousky jsou dobré. No, tečka, víc bych to nerozebíral.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb. Špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Já jsem chtěl říct, že tento týden jsme tady ještě neměli, ale je vlastně teprve úterý, takže to nemůžu říct tento týden. Každopádně ještě nebyla informace zase, nebo spíše zpráva o ničím neštěstí na téma podvodných finančních investic, tak zase máme jednu čerstvou. Z Olomoucka, 54-letý, no to jsem skoro já, tyjo. Ale tady to měli, a musím uznat, že tenhle ten systém asi bude do budoucna nejvíc věrohodný, tady to měli vymyšlené geniálně, protože netlačili takzvaně. On měl svůj inzerát nebo svou nabídku na seznamce zvané Tinder, no a tak mu tam jakože začala psát jistá žena. A jak říkám, vůbec netlačila, prostě psali si, dny běžely, týdny běžely. A samozřejmě žena dávala nějaké fotky, kde bylo vidět, že evidentně není žádná sociální skupina. Tak chlap se začal zvědavě vyptávat, co děláš, odkud máš tolik a takhle. A ona jenom odpovídala a čekali, věděli prostě, že ta psychika lidská je prostě zvědavá. Takže čekali, až teda chlap, a jako co, a můžeš mi říct, jak ty peníze děláš? No a pak už to jelo, že jo. Tak dotyčná nejdřív trošku dělala krky, aby to vypadalo ještě více věrohodně, a pak teda se nechala jakože přesvědčit, že mu pošle odkaz na aplikaci, kterou používá na velké investice. Chlap si nainstaloval a během velmi chvilkového okamžiku poblouznění zažil takzvaný vysavač. 5,5 milionu korun. Děkujeme, při placení se usmívejte. Ale jak říkám, prostě ti netlačili, ti nespěchali, naopak dělali všechno pro to, aby ta oběť, aby v ní vyvolali ten zájem. A to se povedlo evidentně. A jenom se dám takovou malou odbočku k těm fotkám, jak to dneska na těch sociálních sítích bývá, hlavně z prostředí těch dálných východů a podobně. Tak mě jeden zákazník nedávno popisoval, jak to je možné, že prostě tam ty 18-leté, 20-leté holky každý den jiné hadry od Versace a Gucci a podobně a kabelky a všechno. Říkal, hele, když tady žiješ, tak to vidíš, to je úplná komedie. Ty holky mají nějaký malinký budget peněz, ze kterého se snaží tady ulovit a využít nějaké možnosti. A v Dubaji a podobných zemích to funguje tak, že oblečení můžete vrátit. Takže ona ráno nakoupí, udělá 4 fotky, jde vrátit do obchodu a zase veme jiné oblečení, zase nafotí jiné fotky. Takže takhle s málou muziky dělá velký, no jak to je, s málem peněz, hodně muziky, tak, teď jsem si to snažil hlavě dohromady, takže za málo peněz je hodně muziky. Ale problém je, že jiní vrstevníci náctiletí vidí, že ty holky dělají neskutečné peníze, když mají každý den troje různé značkové oblečení, tenisky za 10 000 a podobně. Ne, všechno se vrací. Všechno v těch obchodech rotuje, holka kolikrát nemá na nájem, ale na těch sockách to vypadá prostě, že si žije. Fresh Radio.

Mám jednu dopravní, ne, meteorologickou výstrahu, která zní velmi pozitivně. Je tady upozornění, nebudu říkat varování, protože to se o nic nejedná. Meteorologové nám vzkazují, že východ Česka i Moravu a Slezsko by dneska mohli zasáhnout velmi silné bouřky. Když to bude večer, což tak zatím vypadá, tak budeme asi všichni spokojeni, protože přes den se nám nikomu nechce v dešti, že ho čvachtat, ale když to večer pěkně naprší přes noc, tak by to bylo super. Jako ono to sucho je viditelné, protože třeba když se pohybuju u firmy, máme vlastně kolem takový, no, trávník, ale jak se teď z něho práší, jak je ta zem suchá, to je prostě opravdu šílené. Tak doufám, že zaprší. JJ Jirka Javorský.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

Takové hezké výročí vycházelo na včerejší den. Pravda, ne každý ho slavil, ale k oslavě by to určitě bylo. 59 let včera od dne, kdy byl spuštěn první bankomat, samozřejmě ve Spojených státech. A já jsem přemýšlel, kde tady v našich končinách, myslím si, že ještě těsně před koncem minulého režimu, někdy koncem 80. si pamatuju, že byl bankomat v polifunkčním domě, ten byl myslím první, i když takto, mám pocit, že byl první, ale nepamatuju si to úplně stoprocentně. Tehdy to byla tehdejší československá spořitelnost, to jmenovalo pojišťovna, teď nevím. A pamatuju si, jak jsem hrdě chšel tehdy se svou první kreditní kartou, nebo spíše výběrovou kartou. Ale teď se normálně, takhle, pokud je někdo pamětník, kdo si pamatuje, kde byl v Ostravě úplně první bankomat, tak by to možná stálo za zmínku. Já pamatuju první ten v polifunkčním domě, ale zkusím to zjistit taky. Buď fresh! Fresh! Fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Dvě relativně čerstvé záležitosti. Jedna je v Karviné, v části zvané Frištát, na Masarykově náměstí dvě osobní auta. A druhá na obchvatu Frýdku, na kruháči, kterým přijíždíte z Beskyd, jakože od Frýdlantu, od Ostravice, tak přímo na tom kruháči pod vlastně jakoby dálnicí je nehoda dvou osobních automobilů.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika.

0: Jste na Freši, posloucháte Siestu a my tady dnes budeme mít velmi milého hosta, protože nás přišel navštívit náměstek primátora města Ostravy, pan Zbyněk Pražák. Já vás vítám na Freši, dobrý den.
1: Pěkné dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Budeme se bavit o věcech, které spadají do vaší agendy. Ostrava například dlouhodobě deklaruje, že chce být městem přívětivým pro rodiny. Pojďme i posluchačům vysvětlit, co si pod tím představujete a jestli si třeba myslíte, že dnešní společnost trpí krizí rodinného života.
1: Je třeba říct, že asi dnešní rodina má úplně jinou podobu, než to bylo v minulosti. Už to není jenom maminka, tatínek a děti. Dneska ta rodina má daleko, řekl bych, volnější podobu. Je to dáno tím, že i určitou jakoby životní úrovní, že kdysi tak rodiny musely žít jakoby nějak pokupě, protože znamenalo to i nějakou jakoby sociální jistotu. Dneska lidé vydělávají peníze a dávají jim to i takový jakoby pocit svobody, ale i ten pocit svobody, řekněme, v těch vztazích. Takže faktem je, když vezmu nějaké údaje, že dneska polovina dětí tak se rodí jakoby mimo to institucionalizované jakoby manželství. Jo? Jako, je to 40% rozvodovost. Takže faktem je, že ta krize rodiny se projevuje. Nehledě na to, že to má obrovský dopad především na děti. My jsme nedávno dělali průzkum na školách a na 26 školách a ty výsledky byly v některých případech, bych řekl, až burcující. Byly to vlastně děti od 6. do 9. třídy a jenom například konkrétní věci, kdy v 9. třídě 22% děvčat mělo problémy s přijímáním potravy. 5% řeklo, že vůbec by nechtěli jíst. 48% děvčat v 9. třídě tak má nějaké zkušenosti ze sebe poškozováním, což jako když si vezmu moji základní školu, tam snad nebyl nikdo.
0: Jsme o tom nevěděli, ano.
1: A to je opravdu, já bych řekl, že to je velice problematické tady toto a je třeba se tím zabývat a je třeba hledat řešení. 4 hodiny denně tyto děti tráví na sociálních sítích nebo na počítačových hrách, to si myslím, že je velice špatné.
0: Tak co tady Ostrava může udělat pro to, aby to bylo město přívětivé pro rodiny?
1: Tak samozřejmě dá se říct, že ty věci, které vytvářejí tu přívětivost nebo to, když se rozhodujete, kde máte žít, tak má nějaké kritéria, aby tam byla široká nabídka pracovních příležitostí, vhodné a dostupné bydlení, pocit bezpečí, dobře fungující služby, včetně škol, ale prostor pro relax, pro kulturu, pro sportovní vyžití. To si myslím, že je důležité. Ale já bych se chtěl vrátit ještě i k té, jakoby té krizi rodiny. Ten jeden z těch projevů je, že se rodí stále méně a méně dětí. V roce 2025 se v Ostravě ostravských občánků narodilo jenom 1900 a v posledních 5 letech je to vždycky o 172 dětí méně, což jsou 3 školky, které můžeme každým rokem zavřít a jednou za 3 roky jednu školu.
0: A co je tou hlavní příčinou?
1: Já bych to nazval, jako samozřejmě může to být, jako ty důvody můžou být, že třeba mladí lidé nechtějí uzavírat vazby, vztahy a mít děti s ohledem třeba na bydlení nebo nedostupné bydlení nebo prostě nějaké věci jiné, ale já si myslím, já bych to nazval tak trochu jakoby možná v uvozovkách, určitým sobectvím, protože dneska se lidem žije relativně dobře, když jsou sami. A děti omezují, jednoznačně. Děti rodiny omezují.
0: Časově, finančně náročně.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže no. to vidím jako by ten dominantní důvod, ale je třeba s tím něco dělat. Je zajímavé, že třeba v Izraeli. Izrael, země, která začínala s milionem obyvatel. Teď na začátku roku 2026, tak Izrael přišel s, oni říkají, s mimořádným prohlášením, s tím, že poprvé v historii Izrael překročil hranici 10 milionů obyvatel. A druhá věc, že izraelské ženy v roce 2025 porodily více dětí než muslimské ženy, které žijí na tom daném území.
0: Tak co je motivovalo, nebo jak to vzniklo?
1: Já si myslím, že to je otázka té komunity, té jakoby i určitého stylu života, což prostě myslím si, že i to jejich přesvědčení a možná náboženství a prostě je to asi takový jakoby souhrn různých vlivů, které je přiměl nebo který je jim dává jakoby motivaci tady k tomuto způsobu života. Ale to není to jenom Izrael, jsou i jiné země, kde ten ta situace je trochu jiná, ale naopak jsou země, které jsou na tom podstatně hůře.
0: Tak ještě, my se za chvíli vlastně podíváme na jeden z těch faktorů, a to bude dostupnost bydlení pro mladé rodiny. Poslouchejte dál Fresh Radio, naším hostem je náměstek primátora Zbyněk Pražák.
2: Posloucháš Fresh Radio!

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: aktuální novinky, jsme v obraze.
1: Počúvate Fresh Radio.

0: Ale Farben na Freshi ve Siestě, naším hostem je Zbyněk Pražák, náměstek primátora. My už jsme zmiňovali to téma, které nás teď čeká, a to je věc, kterou řeší spousta mladých. Dostupnost bydlení, řeší se to celorepublikově a my se můžeme teď i vás zeptat, co by se vlastně mělo z vašeho pohledu udělat, aby se i situace v Ostravě s bydlením zlepšila, nebo jak jsme na tom vlastně?
1: Já bych řekl, že to je velice obrovské a těžké téma. Já se problematikou bydlení zabývám více než 20 let. Když jsem 8 let nebyl na radnici, tak jsem stavěl domečky pro seniory, bydlení pro seniory, postavil jsem jich stovky. Mm-hmm. A od té doby tak se zabývám tou problematikou bydlení jakoby obecně. Já bych řekl, že to je hřích a černé svědomí všech vlád, a řekl bych za posledních 30 let,
0: ano,
1: kdy opravdu to bylo druhořadé téma a to tak nesmí být. Bydlení je jednou ze základních životních potřeb a faktem je, že se minimálně 10-15 let se moc toho nedělo a dneska sklízíme právě ovoce těch, řekl bych, hladových let. Teorie říká, že mají být ročně postaveny 4 nové byty na 1000 obyvatel. Mm-hmm. To znamená, že když to vezmu v úvahu k Ostravě, tak Ostrava, kdyby měla 290 tisíc obyvatel, tak by se mělo postavit zhruba, řekněme, 1100 bytů ročně. A to je pro takovou tu přirozenou obnovu bytového fondu. No, v reálu se nepostaví ani polovina. Mm-hmm. Ani polovina. Je to samozřejmě špatně tady toto. A já jsem přesvědčen, že bydlení je komoditou, která musí v určitém jako smyslu být regulovaná, je možná silné slovo, ale při nejmenším musí být sledovaná a musí se hledat cesty, řešení, způsoby, jak umožnit, aby lidé tady s tímto neměli problém. My máme v České republice, to nejenom v Ostravě, máme nejdražší byty v Evropské unii vzhledem k platům. Mm-hmm. Statistika říká, že na 70-metrový nový byt, tak dneska musíte šetřit 13 let. 13 let. A optimum by mělo být tak 7-8 let. Jsou země, kde je to třeba i 5 let. A faktem je, že se operuje s průměrným platem. Když média hovoří o platu, tak říkají, průměrný plat v České republice je 48 tisíc korun. Já si myslím, že to je hluboce zavádějící a je to údaj, který neumožňuje objektivní pohled. Protože
0: průměr zkresluje, ano.
1: Je třeba používat medián. A většina zemí používá jakoby medián a ten medián v České republice je 44 tisíc a v Ostravě je 38 tisíc.
0: Tak to už jsou čísla, která jsou blíž realitě.
1: A to jsou reálná čísla a je třeba to vnímat prostě v těchto souvislostech.
0: No a co by se mělo tady udělat v Ostravě, aby se ta situace s bydlením zlepšila, nebo jaké jsou plány?
1: Tak samozřejmě první věc je, že se bude více stavět a já bych řekl, že je v téhle chvíli jakoby našlápnuto, dobře našlápnuto, je tady spousta nebo hodně různých investičních projektů, které by mohly dát, řekněme, do zhruba 8-10 let nějakých, já nevím, 4 tisíce bytů.
0: A budou dostupné v rámci cen těch nabízených nemovitostí, když to občas sledujeme? Bude to pro relativně běžnou populaci, nebo to bude
1: tak
0: pro ty silnější?
1: Tak je třeba vytvořit předpoklady, aby byly dostupné. A druhá věc, kterou já si myslím, že je problémem, teorie zase říká, že má být zhruba 20% bytů z celkového bytového fondu, s kterými disponují obce. Municipalita. My v Ostravě máme, řekněme, kolem 147 tisíc bytů a dá se říct, že by optimum mělo být někde kolem 25-28 tisíci byty, které bychom jakoby obce, ne, u nás byty disponují městské obvody, které by měly být k dispozici. My máme 12 700 bytů a je to asi kolem 8,5-8,7%. Je tady určitá, jakoby, řekněme v této chvíli, spíš teoretická naděje, protože je tady společnost Heimstaden, která má ku podivu tu kapacitu 14,5 tisíce bytů, která by uměla doplnit tady ten počet do toho optimálního počtu bytů, který by mohla disponovat obec. Nicméně samozřejmě ty byty by se museli odkoupit a ta částka je, řekněme, v úrovni orientačně, když si vezmu v úvahu, za kolik Hlučín odkoupil byty Heimstadenu, 427 bytů za 605 milionů korun, tak v tom poměru by to, kdybychom odkoupili, pokud by teda jako ta možnost byla, samozřejmě, tak by to bylo okolo, řekněme, 20 miliard korun. Ale byla by to cesta k tomu, aby se dala dělat skutečně kvalitní bytová politika města. A je to je taky jeden z těch důvodů, kdy mladí lidé říkají, máme nedostupné bydlení. Ano, v této chvíli pro mladé lidi to nedostupné bydlení skutečně
2: je. I z pohledu toho, kolik stojí hypotéky, jaké jsou ty podmínky pro přidělování těch hypoték a tak dále.
1: Ano, ano.
0: Dobrá, za chvíli se budeme věnovat seniorům, zůstaňte s námi.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Tohle byl Will Smith a filmový hit Men in Black. Posloucháte Siestu na Freši. Naším hostem je náměstek primátora Zbyněk Pražák. My už jsme zmiňovali bydlení, bavili jsme se o rodinách. Teď se podíváme ještě na oblast péče o seniory, protože město rozvíjí síť sociálních služeb, včetně domovů pro seniory a služeb poskytovaných v terénu. A my se ptáme, jaké jsou ty klíčové investice nebo projekty, které mají v těch nejbližších letech reagovat na to, že naše populace stárne, těch seniorů bude více v poměru k té aktivní populaci. Tak jak je na tom Ostrava?
1: Já bych řekl, že stejně jako Česká republika. A možná ještě o trochu hůře. Mm-hmm. Jako dá se říct, že dnes už máme zhruba 20% lidí, kteří jsou nad 65 let. A ten poměr bude stále jakoby stoupat a bude zatěžovat i nejenom sociální služby, ale i další. Přesně tak, přesně tak. Jenom když se podíváme zase na tu statistiku, dneska průměrný věk v České republice je asi 43,1 let, průměrný věk obyvatel. Ano. Ostrava má ještě o několik desetin vyšší a je to téměř 44 let. Mm-hmm. Ještě před 20 lety, tak to bylo, řekněme, o 1,5% méně.
0: Takže stárneme.
1: Stárneme, mm-hmm. stárneme. Věk dožití u žen tak je 82 let dneska, u mužů 75 mm-hmm. let mm-hmm. přibližně. A faktem je, že bychom se měli připravovat na to, i jako město, že budeme muset počítat s tím, že musíme vytvořit předpoklady pro to, abychom se s tím uměli nějakým způsobem vyrovnat.
0: To už je možná nejvyšší čas, ne? V rámci toho rozložení těch věkových skupin.
1: Určitě. Určitě, ale není to samozřejmě, že nás napadne jakoby domovy pro seniory, to je to první, ale je to i otázka zajištění vhodného bydlení. Jako teorie zase říká, že mají být dva byty na 100 obyvatel bezbariérové, malometrážní právě pro tyto lidi. Čili znamená to, že v Ostravě by jich mělo být asi 6 tisíc, my jich máme asi 1500, čili to je deficit 4,5 tisíc těchto bytů. No a když se podíváme na ty domovy pro seniory, zase teorie říká, že by mělo být jedno pobytové lůžko na 100 obyvatel. Znamená to, že v Ostravě, která má řekněme někde kolem 290 tisíc obyvatel i z cizinci, kteří tady pobývají, jinak je to asi 271 tisíc, tak bychom měli mít orientačně kolem 3 tisíc lůžek v domovech pro seniory. Dneska jich máme 2330 a ten deficit je znát, protože máme zhruba a když hovořím teda 2330, to nejsou jenom zařízení města, ale to jsou zařízení nestátní, zařízení, kompletně počet lůžek jakoby v Ostravě. Ten deficit samozřejmě je třeba nějakým způsobem vyrovnat, protože počet žádostí je zhruba dneska asi 2,5 tisíce.
0: A jsou nějaké konkrétní plány v této oblasti?
1: Ano. Máme už připravený projekt dokonce se stavebním povolením v Mariánských horách, kde by mělo vzniknout asi 100 lůžek. Potom Charita Ostrava má 38 lůžek, nebo projekt, který by měl být zároveň školící pracoviště Ostravské univerzity, lékařské fakulty, kde bude 38 lůžek. Potom připravují unikátní projekt, který by měl být pro maminky nebo pro rodiny, které pečují o mentálně postižené děti. Ty děti mají třeba dneska 40 let a bude to na Slezské Ostravě. Máme už na to studii i nějaké vyjadřovačky. 61 lůžek v domově pro seniory, 24 malometrážních bytů, 24 míst právě.

0: A stečně budou rekonstruovány i domovy Čujkovova a Iris.
1: Budeme doufat, že to všechno proběhne, jak má.
0: Věřme tomu, věřme tomu. Děláme pro to maximum.
1: Děkujeme. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Na Freši siesta dnes s milým hostem, pan Zbyněk Pražák, náměstek primátora města Ostravy. Už jsme zmínili několik důležitých oblastí a ještě se budeme bavit i o tom, že město vlastně podporuje taky komunitní život a prorodinné aktivity, třeba jako jsou projekty typu Fajná rodina nebo dalších akcí pro veřejnost. Máte za to, že lidé mají zájem o tyto aktivity a že jsou pro město užitečné?
1: Já si myslím, že určitě. Určitě a je třeba říct, že město netvoří jenom ty stavby a silnice. To je ten hardware. Ale tam je důležitý právě ten software. A to jsou ty vztahy mezi lidmi. Ten komunitní život, tak to je jeden ze základních předpokladů, aby to město dobře fungovalo, aby se lidé v tom městě cítili dobře. Ty vztahy mezi lidmi, tak oni potírají a odstraňují anonymitu. A pro lidskou duši a pro ten takový ten pocit toho, že někam patří, že je někdo má rád, že prostě kolem, že jsou obklopeni lidmi třeba, kteří mají podobné zájmy, tak k tomu je právě zapotřebí ten komunitní život. Já bych řekl, že dneska zažíváme takový deficit zdravých mezilidských vztahů. Je to dáno tím, že rodiče pracují, už jsme tady hovořili o tom, že je jakoby vysoká rozvodovost, je narušená psychika dětí, především ty děti tím trpí. A jsem přesvědčen, že investovat do vztahu je vynikající investice. A řekl bych, s věkem se mění i ta hierarchie hodnot. A dneska jsem v kontaktu se spoustou lidí a i ti lidé, kteří skutečně mají nebo nemají žádné jakoby existenční problémy, tak si uvědomují právě, že daleko důležitější je, aby je někdo měl rád, než to, že mají všechno, co potřebují k životu. Já bych řekl, že ta samota a sociální izolace jsou dneska významné rizikové faktory pro seniory a samozřejmě i pro děti. A proto je potřeba, aby byly tady akce, které ty lidi stmelují, jako třeba Fajná rodina. Je to vlastně, to je jakoby ten takový festival rodin, je to vždycky měsíc od 15.5., kdy je Světový den rodin, zhruba letos to bylo do 21.6., na kterém se podílelo asi 60 organizací, městské obvody, naše příspěvkové organizace, nestátní organizace, školy a další. A bylo to asi 120 akcí, které probíhaly po Ostravě, každý den několik akcí. A řekl bych napříč generacemi. A to je také důležité, aby i ten komunitní život, tak aby se ho zúčastnili skutečně všichni. To není jenom pro rodiny, maminky, tatínky s dětmi, ale i pro jejich dědečky, babičky. Ale těch akcí je samozřejmě podstatně více. Je to třeba muzejní noc. Lidem teď bylo, vlastně to je záležitost spíš sociální, kde lidé, kteří mají jakékoliv problémy, tak mohli přijít. Přesně tak. Jsou to vánoční trhy, ale i festivaly. Více než 50 festivalů v Ostravě nás čeká teďka Beats for Love, Colorsy a další. Ale ten komunitní život přináší i, řekl bych, ekonomický přínos, protože když se lidé znají, tak umí si více pomáhat, rozvíjí se dobrovolnictví. Samozřejmě tím klesá třeba i jakoby kriminalita, protože lidé jako ví o sobě a více se poznají. My jsme dělali nějaký průzkum, kdy maminky říkali, že potřebují veřejný prostor, že to je jakoby priorita právě to setkávání se pro tu komunitu. A myslím si, že máme ještě deficit v tom, že bychom měli daleko více pomáhat třeba lidem, kteří mají nějaké problémy. V některých zemích je to úplně automatické, třeba v těch severských zemích, rodiny s nemocnými dětmi, rodiny, které se starají o třeba trvalé 24 hodin, jsou připoutány k některému z členů rodiny. Takže kdybych to zhrnul, Ostrava není jen místo, kde bydlíme, ale je společenstvím lidí a řekl bych, že čím budou silnější vztahy mezi rodinami a vůbec mezi lidmi, tak tím silnější bude i samotná Ostrava.
0: Mm-hmm. Tak děkujeme za návštěvu, ještě máte samozřejmě možnost se třeba vyjádřit k tomu nebo popřát našim posluchačům něco. V rámci prázdnin budete i vy mít nějaké dovolené?
1: Jsme na Prahu prázdnin, my tradičně už jezdíme na rodinnou dovolenou, máme 4 děti, ku podivu všechny s námi chtějí jezdit ještě, takže je to úžasné. A já bych chtěl popřát všem posluchačům také krásnou dovolenou, krásné prázdniny, aby přečkali tady tu vlnu veder a především, aby se vrátili zase po prázdninách zpátky do Ostravy, zdraví a živí a spokojení.
0: A my si budeme přát, aby se nám tady v té Ostravě dobře žilo. Tak děkujeme za návštěvu, náměstek primátora Ostravy, pan Zbyněk Pražák. Hezké léto i vám a zase někdy na Freši. Mějte se krásně.
1: Děkuji, děkuji. Na shledanou.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: Dopravní situace i v těch velkých vedrech zatím relativně klidná. Máme tady jednu dopravní nehodu, která byla krátce po 12. hodině v ulici Plzeňská v Ostravě, kde havarovala dvě osobní auta, ale jinak zatím nic dalšího hlášeno nemáme. Tak doufejme, že nám to vydrží. Hezkou cestu, příjemné odpoledne, dejte si Freše další muziku už za chvíli.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
0: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
4: Siesta.

0: Hey brother. Jirka Javorský už o tom mluvilo, že nás meteorologové varují před velmi vydatnými bouřkami, které nás ale zřejmě potkají až večer, což je ale možná dobře, protože v rámci toho, jak se nedá spát teď v těch horkých letních dnech, jako fakt to nejde, tak bych i nějakou tu menší bouřku přivítal. Ale pozor, přátelé, horko obecně může taky zvyšovat agresivitu a včera to řešila naše odpolední dvojka. Best
1: of fresh. Richard, Marek a Michaela tady na mě pokivuje, ty právě zrovna.
2: Co čekáš,
1: počkej, nepočkej, já to řeknu. Zrovna jsme tady řešili, že lidem v tom horku narůstá agresivita a teď si toho byl naprosto dokonalým ukazem, jak se na mě gestikuloval agresivně. Víš?
2: Agresivně?
1: Agresivně to bylo. Takhle si na mě mával. Mm-hmm.
2: Předvedím to ještě jednou, aby to
1: takhle
2: pochopili na
1: to
2: mikrofonu.
1: Ještě
2: výborně, jo,
1: to
2: super.
1: Bylo.
2: Kdybyste chtěli vidět, tak ona tady mává do větru. Sice se tady nehne ve studiu ani papírek, ale snažila se ukázat, že jsem jí pokyvoval, že by mohla začít mluvit taky konečně.
1: Víš co, já jsem velmi ráda, že jsi mi dal zase prostor, no. Best of Fresh. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: výborný Jonas Blue, Edge of Desire, a protože už na našem Facebooku vyskočila pozvánka na dnešní Fresh Mix, tak to připomínám s Alešem opět mezi 17. a 19. hodinou. Hodně zajímavých věcí, Andrea Bocelli, David Guetta a DNA, neboli DNA. Pak tady máme Peggy Go, Fisher, Katy Perry zajímavá a Timmy Trumpet. Spousta hvězd nadcházejícího festivalu Beats for Love. Dejte si to, Aleš o tom určitě bude mluvit, a myslím, že ta hodinovka, dvouhodinovka mezi 17. a 19. i dneska bude stát za to. Ode mě za chvíli Robin Schulz, taky Zerb, a nebo nabídnu Zaru Larson. Buďte fresh.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Siesta. Fresh Radio.

One Republic tady na Freshi. Nevím, jestli je sledujete fotbalový šampionát, myslím, že teď je to teprve ta správná zábava. Až na to, že teda na některém kanálu včera vlastně, když jsem sledoval Německo-Paraguay, tenhle zápas, pak vypadl signál. No ale výsledek je jasný, už jsme bez Německa, stejně tak jako nepostoupilo Nizozemsko, i když se u Německa řeší ten jeden sporný gól a tak dále, ale už se na tom nic nezmění. Bude určitě zajímavé sledovat i ty dnešní zápasy. Tady záleží, jak si povedou ti favorité, protože třeba Francie, Švédsko, to by asi mělo dopadnout, no a pak nás čeká ještě předtím 19 hodin pobřeží slonoviny s Norskem. Tak budeme zvědaví, kolik tradičních, třeba i papírových favoritů nakonec nepostoupí do toho dalšího kousku šampionátu, ale rozhodně letos o překvapení není nouze.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jessie J a Flashlight, tady je Siesta na Freshi a taky téma, které se dotýká těch tropických dnů a hlavně nocí posledních dnů. Řešilo se to v našem ranním programu a píše se tady, že spát nahý se nevyplatí nebo nedoporučuje. Tak si poslechněte proč.
1: Best of Fresh.
2: Vždycky na sobě něco musím mít, jo? Ale dnes jsem učinil velkou změnu, že jsem spal nahý, jo?
3: Naboural svůj stereotyp, jo, když ano. Teda většinou nahý nespí, ano. A udělal si blbost. Bez pyžama je to horší, to znamená, že my nemáme spát nazí, že se to nedoporučuje, aha. Že máme mít nějaké oblečeníčko třeba z lehkých materiálů, aha. Protože to slouží jako důležitá bariéra, která pot absorbuje a tím tělo efektivně ochlazuje.
2: Nepovídej!
3: Takže tobě se spalo dobře, když jsi byl nahý a možná by se ti spalo lépe, kdyby si na sobě něco měl.

0: Takovou průsvitnou košilku.
1: Průsvitnou, jo? Mm. Já tě čekal na nějaké jenom jako možná.
0: Prosím tě, jak tě znám, ty jsi mě čekal na... On by mě viděl nejradši v vonatých teplých ponožkách.
1: Prosím tě.
0: A nějaké košile na knoflíky.
1: Co
0: že?
1: Si o mě myslíš?
0: Po babičce, no. Přece se to nevyhodí.
1: A čapeček ještě. Best of
2: Fresh. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Siesta.

0: Ladíte Fresh, máme takové hezké odpoledne, tak doufám, že i vám vydrží dobrá nálada. Kdyby náhodou se na vašem telefonním přístroji objevilo volání, nestihli jste to zvednout a to číslo, když si ho třeba potom někde vygooglujete, vypadá jako hodně neznámé, tak radši ani nevolejte zpátky. Znovu upozorní odborníci na počítačovou kriminalitu, že se teď jako rozmáhá hodně často právě tohle volání různých automatů, které jenom testuje, jestli to číslo je aktivní, jestli se tam ozve třeba prosím a ve chvíli, kdy se to ozve a vy to řeknete, tak vás přeřadí do databáze těch aktivních čísel, takže můžete v blízké době čekat nějaký další telefon nebo podvodné SMS-kové zprávy, takže buďte ostražití i v tom vedru, prostě v nejhorším se vám někdo nedovolá, je to lepší, než volat zpátky, určitě.
1: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Doprava. Doprava.
3: Zatím žádné aktuální události, nehody a jiné komplikace. Rozesmála mě ta vaše informace z dnešního dopoledne, který tady pán píše. Chlapi, pozor, Opava, Komárov, opět ta pěkná blondýnka, asi policistka. Kdo chcete selfie, šlápněte na to, no, tak se tam trošku zvýšil provoz. Ale jinak to už je informace, která je stará, tak kdo ví, kde teď ta blondýnka dělá radost s těma selfiečkama placenýma. Tak dávejte pozor, kdyby něco bylo, určitě napište a dejte si taky odpolední rychlou rotu na Freši.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: vystřídáno. V Romanovi se sice od nás nechce, protože tady je velmi příjemných 23 stupňů, ale my už jsme tady.
1: Zdaleka tady ještě není 23 stupňů, ale pokud někdo přestane větrat a pořád nám tady chodit a otevírat dveře, tak možná, že se to tady stihne vychladit.
0: Mm-hmm,
1: dobré odpoledne ode mě.
0: Odpoledne.
1: Já jsem úplně v pohodě, ty ne?
0: Jo, já taky.
1: Já ti ji zkazím, neboj se.
2: Fresh Radio.

0: úterý 30. června 14.08. A můžeš mi jako laskavě vysvětlit, milý Marku, tak proč bys mi jako měl chtít pokazit náladu, když no, protože to mám, říkal?
1: Protože to mám v plánu pokaždé, jako? Když tady vyjdeš do studia. Protože tvá pozitivita mě někdy zabíjí.
0: Se mi jednou stalo, ale...
1: Já bych chtěl někdy, abys tady přišla a hodila na mě pohledem a řekla, už jsi to zase?
0: Víš, to si už ješ, až tady přes léto nebudu a někdo mě nahradí, si myslím.
1: Uvidíme, necháme se překvapit.
2: Fresh!

0: jsem tady na vysílání zůstala aktuálně sama, protože Marek si neumí nalít vodu v dostatečném časovém intervalu. Že? Marku Urbanče?
1: Michaelo Slívová, nepruť.
0: Michaelo Slívová, mi se líbí. Michaela se mi líbí. Mě se vždycky líbilo. To je takové jako sexy jméno.
1: Dobře, Michalo.
0: Ne, tak mi neříkej. Tak mi říká moja mama. Ta mi vždycky tak říkala. A to se mi nelíbí, protože já nejsem Michala, já jsem Michaela za prvé. Ano. A za druhé, moja máma má dneska svátek.
1: Ano.
0: Boje Šárky, tak já ji zdravím a přeji všechno nejlepší.
1: Je, tak já přeji taky všechno nejlepší, ale já jsem si vzpomněl na jeden citát. Jak to bylo? Kdo vyšupal Šárku, ať udělá čárku.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
11: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda a nebo lež, naše vaše oblíbená soutěž je tady. Hrajeme o 2000 korun do restaurace Sbírka, která se nachází v Ostrubě, Porubě, na hlavní třídě. A máme tady otázku, je pravda a nebo lež, že máma od Mikály má dneska narozeniny. WhatsApp 773371036.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Takže ty teďka mlčíš a teďka mám povídat já, jo?
2: Tak to zkus.
1: Tak já to vyzkouším. Podívejte se, samozřejmě, že to byla lež, protože dneska je Šárky, takže svátek má moje maminka, ne? Narozeniny.
2: Ano, tvoje ale maminka nemá nikdy narozeniny.
1: No, jako má. Tak jako každá maminka a tak jako každý člověk, tak jako ty, Marku. Máš narozeniny, ty je máš v říjnu, to vím.
2: Někdo to má dvakrát ročně, někdo jenom jednou za rok, no.
1: Jako co, narozeniny?
2: No, třeba.
1: A ty máš snad dvakrát ročně narozeniny?
2: Ne, ale znal jsem jednoho.
1: Tak to by mě zajímalo, kdo to byl teda.
2: To ti nemůžu říct.
1: Tak si to nech pro sebe. Nechám. Já nevím, kdo by chtěl mít dvakrát v roce narozeniny a být starší. Já teda ne. Pojďme si pozagnout hlasovky, tak třeba tady jedna. No.
3: Čau, čau, není to pravda, dneska má svátek. Tak zdravím.
1: No, zdraví, zdraví, potom tady další. Ahoj, je to pravda, někteří neposlouchali. Tak otázka byla teprve teď, tak já jdu na čas, ale vím, prd tak lež.
2: Dobrý.
1: Ježi, zdravíme, no. Každopádně 3-3-2, tady až postupuje do našeho pátečního finále, toho jsme vybrali. Tak gratulujeme a uvidíš v pátek. Jo? Tak,
2: přesně.
1: Sbírka.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil

0: Hele, ještě k té dobré náladě, jo? Jak jsme to tady začali v tom úvodním, v té naší úvodní hodince. Když to jednou stalo v té bývalé práci, kde jsem dělala, tak kolega vyšel z záchodu a já jsem byla tež taková v dobré náladě. Já jsem snažím, no. A co je? Říkám, nic, směju jenom. A on mi říká, já nemám náladu na tvou dobrou náladu. Takže to tak funguje, ale já se řídím jedním pravidlem, já ti ho řeknu, jo. Udržet dobrou náladu si stojí jako za to. Možná tím nevyřešíš všechny své problémy, ale nasereš tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.
1: Moc hezké, tohle to znám už 10 let. No, a proto já chodím věčně naštvaný, věčně nabrunčený a všichni si myslí, že jsem úplný debil a přitom je to pravda, já jsem. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré zprávy z cest tady od nás jsou, že není nahlášena žádná dopravní nehoda tady v Ostravě. Pozor, jediná, která je, tak je Hostašovice. U Nového Jičína je zrzávka, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce dvou osobních automobilů. Pozor na cestě.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Christmas Amsterdam feat i na Queen of my castle, tak královna svého hradu, že? To jsem já doma takhle. To si tak o sobě říkám třeba.
1: Jo, jasně, super.
0: Tak jsi králem svého hradu?
1: Nejsem schopný ti na tohle to odpovědět.
0: Takže ne.
1: Nejsem. Jsem králem svého pokoje.
0: Tak a to stačí.
1: A myslím si, že kdybys ho někdy viděla, tak by si umřela smíchy. No, ale to už je úplně jedno.
0: Počkej, tak teď mě to začalo zajímat. Co máš teda v pokoji, kdybych umřela smíchy? Co tam máš?
1: Krom toho, že tam mám televizi a takové ty běžné věci, tak místo skříně jsem si udělal skříň vedle jako své postele. To znamená, že mám všechny věci povytahované ven.
0: A nahazené na židličce.
1: Ne na židličce, právě na té druhé posteli. Mně se to nechce skovávat do té skříně, víš? Na židličce mám zase zimní věci, jo? Já to mám trošičku jinak rozdělené. No a pak tam mám nějaké věci, které se potřebují nabít, než jedu na akci. Pak tam mám mražák, pak tam mám ledničku.
0: Ty máš mražák, ale...
1: A pak tam mám umyvadlo, kde chodím čurát v noci. A jako,
0: to už ti nevěřím.
1: Nevěříš? Tak já ti to někdy nafotím, chceš?
0: Jako, a už ta lednička s tím mražákem je dost
1: nahraně. Je tam lednička, mražák, tak já ti nelžu.
0: A
1: okurky mám skované pod postelí, zavařené.
0: Já to chci vidět. Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: od kamaráda. Tvého, nevím, kterého.
1: Dobrý no. Dostala jsi mě úplně, protože teď jsem si říkal, co to je za kamarád a on to je kamarád.
0: No vidíš to. Co jsi nečekal?
1: Ne, vůbec no.
0: Co jsi tam měl s těma svatbama nebo co?
1: No ne, včera jsme rozebírali, že jsem vlastně v sobotu hrál na svatbě Hrabové a teď jako jsem úplně zapomněl, že
0: jsi
1: nevěsta...
0: Ty jsi chtěl říct ještě nějaký příběh, že?
1: Že nevěsta házela kytici, jo.
0: Ty jsi chytil.
1: A ona si postavila ty holky tak, že byly kolem mě, kolem mého stolu a ona ji opravdu hodila a chytil jsem ji do ruky. A
0: ne.
1: Tak jsem chytil mikrofon a zařval jsem do ní, tak po ní, tak ti teda pěkně děkuji, že jsi mi zkazila život.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskidek.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Fresh Radio.
12: Jsme metropolitní rádio. Sorry, I...

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: neslyšela, přitom pořád to šlape a máme to rádi, že?
1: Pačamama.
0: Pačamama, to je dobré, pohraná věcička. Hele, když jsme u té muzičky,
1: no.
0: Tak zítra to už vypukne. To
1: zítra
0: víme, že?
1: Zítra to vypukne, no.
0: Bude.
1: Sice nevíme, za jakého počasí a kolik stupňů bude, protože já té předpovědi počasí věřím asi tak na 20%, takže vůbec netuším, jestli si zítra vzít deštník vlastně nemůžeš, plaštěnku já nenosím, takže já prostě zmoknu, když bude pršet, ale zimní na zimní bundu to asi nebude.
0: Hele, já si myslím, že to bude přesně takové, jak to na ten festival potřebujeme. Ani se neupečeme a podle mě pršet celou dobu taky nebude, no tak maximálně trošku pokape, dejme tomu. A já mám teda i plaštěnku, mě to je, víš co, mě to je úplně jedno.
1: Já do plaštěnky nepůjdu, ale já mám z toho trauma, prosím tě, z dětství, na pionýrských táborech, jak nás nutili chodit po lesích a prostě i v dešti a plaštěnku na sebe a holínky, no fuj, tajbl.
0: To si do dneška pamatuješ, jo?
1: To bylo hrozné, nesnášel jsem to. Jsi chtěla něco zeptat, ne?
0: Jo, jsem se chtěla hodně zeptat na to, na co se nejvíc
1: víš co,
0: zítra...
1: Víš co, zeptáme se za chvilku.
0: Ježíši Maria, tak jo. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: teď už mi to pověz, Báro. Mě by strašně zajímalo, na koho se zítra nejvíc těšíš na Beats for Love, když to startuje.
1: Pokud se tam dostanu.
0: Počkej, jak pokud se tam dostanu?
1: No, protože já mám vstupenku na svoje Love ID a nemám tam ten QR kód. Vytvoř si svůj QR kód, prostě tam není.
0: No, že ty vždycky musí být nějaké problémy.
1: Však já to vím, tak pokud mi tam teda pustí, tak určitě se těším na Dimensiona, samozřejmě Calvina Harrise, a jestli vydržím až do konce, tak bych chtěl vidět Paula Van Dyka.
0: Takhle dlouho, jo? Ty bys tam byl. No tak uvidíme zítra, já na tebe budu zase nárad.
1: No zítra vysílat sama, no tak co to?
0: Já zítra nebudu určitě vysílat sama. Maximálně ty ve čtvrtek budeš vysílat. No tak, kdo, nebo se rádio bude vysílat samo v tom případě jedině.
1: Jasně.
0: Že by to bylo takhle.
1: Budem vysílat z domu přes telefon.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot.

0: Budeš se, Marečku, podívat i na Talking Beats?
1: Určitě.
0: Určitě. Mm-hmm. Máš vytipované to téma, nebo prostě tam zabloudíš, jak ti to zrovna zavane vítr?
1: Já si myslím, že jak bude čas, tak se tam stavím, no.
0: Já jsem minulý rok úplně profařila, prostě jsem nezachytila tento zahájení takové, víš, s těma loutkama a s tím drakem a tak, doufám, že letos se mi to teda povede. Nevím, kde jsem byla zaseknutá,
1: já
0: ale...
1: Já úplně nevím, letos to nějak má být, že Kamil má točit pivo nebo něco takového, tak jakože šéf Víc Hodlav bude točit pivo, takhle nějak by měli zahájit to Talking Beats.
0: Jo, takhle.
1: Zdrav, jak propadne.
0: No hele, tak to nás dobře navnadil. To by mohlo klapnout, točit pivo, to se hodí, že jo. I kdyby bylo horko, nebo nebylo, to je fuk, to se hodí vždycky prostě na úvod. Ty si dáš piva? Co budeš pít?
1: Já nevím.
0: Ještě nemáš rozmyšleno?
1: Ne, ale zkusím si na svém účtu udělat takovou hromádku, ale,
0: fakt
1: jenom,
0: jako loni,
1: ale fakt jenom malou hromádku, aby to nedopadlo jak loni a předloni.
0: Já si to pamatuju moc dobře, ty částky.
1: Aby mi to stálo jak dovolená v Turecku.
0: No, no jo, jo, pamatuju. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Dopravní nehoda Ostrava Jih, ulici Doktora Martinka, 3 havarovaná vozidla, tam si dávejte prosím pozor. A další dopravní nehoda je také na D56, říkám mi to dobře, u Frýdku Místku, 2 havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností, tak prosím, dávejte si pozor na cestách, buďte opatrní, jezděte pomalu.
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Rychlá rota.

0: tohle byla Ella Henderson a Feet Rudimental Alibi. Nějaké alibi jsi někdy měl třeba?
1: Jasně.
0: Jo.
1: No, to víš, že jo.
0: Já to tak na tebe vidím, na těch tvojích očičkách.
1: No určitě, však já jsem na policii, prosím tě, každý týden.
0: A vy, kdybyste nevěděli, tak jste na Fresh Radio, můžete nás ladit na 103.6, 106.5 a taky 886. Komu by to nestačilo, apka a také www.freshradio.cz.
1: Super.
0: No ty jsi na mě kýval, co to máš pěkné?
1: No tak já jsem, mám tady jeden takový šílený vtip, no tak úplně šílený ne, ale vztahuje se k tomu, že vlastně vedro všude, víš, tak...
0: Trošičku.
1: Borec říká, prosím vás, kolik si účtujete za noc v chladícím boxu? A ten druhý, a ven, na patologii nemáte co dělat.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. I'm waiting up.

0: Stále dobré, stále pecka, West End a Ceiling. A když teda se chystáš na ten Beats for Love taky, tak přiznej se, co budeš pít ty?
1: No, to záleží, co bude backstage.
0: Počkej, jako až takhle, jo?
1: Tak je,
0: ty si nehodláš jako alkohol kupovat, jako třeba ne, tak, zítra, nebo?
1: Ne, tak je, něco si určitě nevím, já ještě nevím. Většinou mám ráda cider třeba čepovaný, ten si tam ráda dám. Mm-hmm. A pak nevím, no, podle počasí. Když bude hodně velké horko, tak jako si dám i dobré pivo, mm-hmm. ale to vlastně záleží. A když bude chladní, tak si dám nějaký rum, já mám ráda dobrý rum.
0: Dobrý rum, mm-hmm. takže sladké.
1: Jo, spíš sladší.
0: To ne, víno ne třeba? Nebo
1: ne,
0: tak
1: to
0: jako
1: ne,
0: ne,
1: to vůbec ne, víno na akci, ty blázne, bláznivý. Kde pak?
0: To se ne. Potom těžko telefonuje,
1: to
0: se, viď?
1: To je těžké a mě potom mě víno uspává. Já ho mám ráda doma, dát si tak skleničku, třeba jo, večer, ale ne na akci. Ne, to ne, kde pak?
0: Tak já sám ještě nevím teda, co budu pít, určitě to nebude to pivo s tím obraceným nesmyslem, ale uvidíme, co tam bude všechno v nabídce.
1: Právě já se taky nechám velmi ráda překvapit a dokonce jsem uvažovala nad tím, co si dám na jídlo, jako pozor, jo? Já už jsem o krok dál ještě, já no už mám jsem, i hlad.
0: Já už mám hlad taky, jako
1: taky,
0: jo.
1: Že?
0: Mě sice doma čekají placky, ale myslím si, že pokud tam bude nějaká dobrá kejtička, tak to bude dobrý.
1: No já totiž si vždycky dávám, je tam paní, která bývá i na druhém festivalu na Colors, jo. Už tam bývá strašně dlouho v tom traku a miluju jí langoše. Jako ty jsou fakt prostě.
0: Já vím, mám langoše za 2 kila, au.
1: No jako je to au, ale já si ho jako doma neudělám a prostě tam je dobrý, takže na to se možná jako těším pořádně.
0: Okej, okay, tak to no. Zkusíme, když tak tam skočíme spolu a
1: tak jo.
0: Ťuknem si langošem. Okay.
2: mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
11: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Maro aktuálně zmizela naprosto neznámo kam a myslím si, že se zasekla na té věci, které se říká toaleta, nebo možná běžou pro ty langoše, na které jsme dostali před malou chviličkou chuť, ale zapomněla, že být podle až zítra. Nicméně, já jsem se dozvěděla, musím se ho na to zeptat, co si o tom myslí a jak často on mění oblečení, protože mám takový jako dobrý tip pro něho, co dělat, kdyby ho chtěli na Beats for Love vyfotit nějací paparazzi, jak je z mast. No tak za malou chviličku. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: jsi ty normální? Ty mi pošleš pro langoš a řekneš mi, že mám na to jenom 4 minuty, to tak jasně, že jsem to nestihl.
1: No stejně, nemáš,
0: viděla jsi tady někde kolem dokola po Děbradově ulice langošárnu nebo co?
1: Díže, já jsem se tě snažila zastat, že jsi byl na langoše.
0: No určitě.
1: Tak jsem to trošku i prozradila.
0: Ne, samozřejmě jsem byl na toaletě a nějakým záhadným způsobem jsem se tam zdržel víc, než bylo zdrávo.
1: Ty jsi mě rozplakal.
0: Proč?
1: Nevím. Jste na mě prsknul nějaký česnekový ten.
0: Ty jsi tak utlocitná, to by si z toho jeden picnul.
1: Prosím tě, já mám pro tebe dobrý...
0: Ale poradím ti, až budeš loupat česnek, jo? A naloupeš ho a pak ho napučíš, víš, někde, tak pak vem a pak si protři oči.
1: No to je fakt skvělý nápad, já jsem pro tebe taky měla rádu, ale víš co, už tě

0: odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio.
4: Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: Jdeme na to, koukneme na cesty. Žádná úplně nová aktuální dopravní nehoda není nahlášena, krom ta na toho doktora Martínka. A pozor, stará Bělá, směr Výškovice. Z Výškovic u restaurace u Matěje stojí schovaní na stopce.
2: A za chviličku asi 17. hodina, to znamená aktuální Fresh Mix s Alešem Brunou. Dneska určitě nějaké novinky. A od 19. hodin Dirty Vibes a taky DJ Daniel.
1: A my zítra.
2: Se říká, kdo ví, jestli.
1: Jasné, čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku.
9: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak hezké úterní odpoledne, jste na Fresh in the Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Aktuální muzika, novinky a staré jedy. Jako vždy ta první úterní, který její playlist je na mém a frešáckém Facebooku. A tohle to je DNA, More Than a Game. Jedna z písniček fotbalových letošního mistrovství světa. Uslyšíte tam Andrea Bocelli, Davida Guettu, taky korejskou Flair a Megan Thee Stallion. Teď už hezký poslech.

Ale to je velice chytlavá. Jeho korejská DJka, producentka Peggy Go je zpátky. Woman. Takhle se jmenuje její letní pecka. Od pátku znáte z našeho denního playlistu, playlistu našeho rádia, protože my takové věci hrajeme jako první v českém éteru.

Tak tohle Vanáčka jste mohli pár dnů zpátky vidět v Praze, v klubu Roxy. Ne, samozřejmě Robines. Ale Panáčka, který to remixoval a který vypustil do světa tuhle tu novou verzi. Francis Mercier. Haitský DJ a producent byl v Praze. A tuhle tu si tam určitě taky střihl. Klasika. Show me love.

A prašný je i tenhle ten letní hauzík Shine, francouzský Eagle, taky Guetta a taky French Montana, to je americký rapper, který se přidal, a britský zpěvák Aiden Martin a Eihle, další letní pecka, na kterou svítí sluníčko.

a French Montana ještě jednou, tentokrát s Maxem Beam, Go Ladies. Písnička, ve které je sample z Planet Rock z Afriky Bambaataa, rok 1982. To byla slavná hiphopová věc, klasika. A vy jste na Freshi, in the mix.

0: Tak už je venku třetí studiový album Olivie Rodrigo. Olivie Rodrigo. Vždycky se bojíme toho skloňování. Dnes se název You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Velice složitý, ale tohleto je Stupid Song. Třetí single. Písnička okamžitě po vydání šla do špic britských, amerických a různých jiných hitparád po světě. Bo je dobrá.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

rakouská Florence. Florence Ehrman. Zpěvačka, která naspívala tracka australskému tech-housovému DJovi a producentu Fisherovi. What a life!

Svoji kariéru začal slavným Losing It, které hrajeme dnes. A teď mám pocit, že se tak trošku z těch klubů vlačí do hitparád, protože to jsou všechno chytlavky. Jako taneční v každém případě, ale chytlavky.

A Jesse chystá album, mělo by být v říjnu letošního roku. Je tam něco Peace and Patience, nebo tak nějak by se to mělo jmenovat, nevím, jestli ten název už je definitivní finální. Rozumě, tohleto je hlavní single, nebo úvodní single z alba. Invisible, tedy Jesse a Chris Lorenzo. Opět taneční pecka, kterou znáte z našeho rádia.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot...

Ona ta písnička původně vyšla, nebo vyšla. Byla vytvořena už loni, ale Katy Perry se do ní moc nechtělo. A ihle, je tady. Vyšla oficiálně jako single. Watch It Burn, tohleto je Katy Perry, vy jste na Fresh in the Mix. A pokračujeme. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení tohoto prvního úterního mixu.

0: holandský Maročan Rehab a jeho momentálně dvorní britská zpěvačka Izzy Bizu. Už spolu udělali dva singly letos a docela úspěšně. If I Could Stop Time. A ten vokulerek, vokulerky prostě miluju. Jdeme tanečně na Fresh in the Mix v rámci úterka.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

jedeme hodně tradičně, když už nám tady tento týden startují Beats for Love tady v Ostravě. Work it, Seps. Opět tam slyšíte vysemblovanou starou muziku, ale tak se to prostě v současné době dělá. Takhle to dělá i americký DJ a producent Seps.

0: tohle to je australský Timmy Trumpet. Jeho Roses. Trošku to žánrově posunul, aspoň mám ten pocit. Už to není takový hard style, už je to fakt jako bass housík, jak se patří. Taky pozor, rád jezdí do Ostravy. Myslím, že to byl 2 roky zpátky a pak ještě 5 roků zpátky.
1: No, je tady prostě jak doma, no.

0: Šlápneme. Tady je Jacob Plant. To je samozřejmě jeho civilní jméno, jinak Noizu, britský DJ a producent, který taky je teď in. Funguje od roku 2017, odtud, nebo z toho roku se objevily první tracky od něj v hitparádách a v klubech. Známější asi Summer 91. To byl celosvětový hit.
1: Loud voices in my head, bright lights, and I'm thinking, heart rate.
0: Will we ever change? To je aktuální pecka právě teď na Freshie in the mix.

Mě líbilo trošku garážové britské muziky. Tady je Long Goodbye. MPH, tedy MPH. Kombinace britské a americké music, taneční music. Britský elektronický producent a americký zpěvák. Ono už se to dneska moc nehrá poznat, jestli to je zpěvák nebo zpěvačka. Ale věc je to skvělá. Našlápnutá. Fresh Mix.

Hlasy v tvé hlavě, voices in your head. Německý ale Farben na melodie. Asi jmenuji Melodie Wagner. Tady je taky in, hodně používaná zpěvačka. Abyste na freshy, in the mix. Fresh mix.

Dneska zpěvačka Beak. Trošku divoký název nebo divoký nick, jméno umělecké téhleté zpěvačky. A je ono to, že znamená velké prase, že? Tak člověk se nad tím trošku pozastaví. Ale hlavně Clean Bandit s novým singlem I Don't Wanna Hurt You.

tak my to tlačíme do finále. Tam lehce zvolníme, když už to máme, tak hezké, hezky našlápnu to. Připomínám kompletní playlist Bůj a Fršácký Facebook. Tam si to můžete i znovu poslechnout. Tenhle ten první úterní hodinu.

dáme teď jednu jihokorejskou kolaboraci. Le Sephirim, Ilida Ketsai. Pokud jste viděli klip, je hodně zděšený. Jo, ale divoká je písnička Iconic by

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tak trošku hudební postupy jako Tina Turner, The Best, jinak Lizzo. Don't make me love you. Já po nějaké kratičké pauze zpátky.

Slibovali se mi starší muziku, tady jsou Wham, tady George Michael a Andrew Ridley. S touhletou písničkou, kde se začínali v osmdesátkách. Young Gun.

takové osmdesátkové funky. Já vím, že vydali dva singly ve své úvodní éře hudební. V tomhletom stylu Young Guns a potom ještě Bad Boy. A pak přišla ta klasika teprve.

Edge. Zrovna před rokem jsem na ně byl v Londýně. Samozřejmě jsem si tam dali i tuhletu slavnou, možná nejslavnější od nich, naživo.

0: Lehká vzpomínka na Human League, Don't You Want Me v remixu. Přidám taky Ariana Grande.
1: Tu novou.
0: Takhle to remixovali Cosmic Down, Hate That I Made You Love Me. Jinak zítra, na zítřek chystám Best of Léto 2026 a tam bude i tahleta písnička v originále.

lehoučce jsem to musel našlápnout, aby se mi tam vyšel DJ Snake. Ten vydal v pátek zajímavý trik, nazval ho Club Soda. My si ho teď premiérově dáme na Fresh in the Mix.

jsem byl minulou sedu v Praze v O2 podívat se na svoje oblíbence, na Simona, Lebona a Dinan Dinan. Samozřejmě i tuhle tu písničku tam hráli, všichni jsme si ji zaspívali společně. Ordinary World.

0: Nevím, jestli jste byli nebo nebyli v O2 na Dyran Dyran minulou týden ve středu. Ale kdo nebyl a kdo tuhle tu muziku zažil, tak prohloupil. Já už je teda viděl po třetí, poprvé v roce 88, když přijeli úplně náhodně tady do Prahy. Ještě za komunistů. Pak jsem na něj jel do Vídně, tam to bylo takové hodně komorní, tam to bylo v gazometru. A teď tady O2, plná O2 zpívala. Společně s Dyran Dyran.
1: Fresh Mix a Alex.

0: Fresh Radio. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale rostomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Tak jsme ve finále, budeme tancovat a vzpomínat na taneční pesky roku 1998. Bom, bom, boogie, bambu, hezký poslech.

přidám taky Share Believe s Vokoderkem. Jo, randila tenkrát s mladým britským DJem a projevilo se to na jejich hitících tehdy.

Tenkrát zněli jako nová ABBA. Britští Steps. Pak probíhalo spousta soudů, autorská práva. One for Sorrow na Fresh in the Mix.

Like That, italský Jason Evans a Run DMC. Další klasika roku 1998, co přežívá dodnes a je použitelná.

Tak přidám ještě pár hitíků z roku 1998, tady plus minus. A zase zítra po 17. In the mix. Čus. A pozor, zítra už startují. Co? No Beats for Love. Hlavně Calvin Harris večer. Přidám Temperer. A jejich slavné feely, tedy Jackson's 5. Tanečně. Fresh Mix.

Pozor, už teď pátek, velký svátek příznivců Marony. Vychází nové album Confessions 2. A tohleto je Ray of Light. To bylo taky album a hití. A ve Stena Fresh in the Mix.

Karina Ramirez, Looking for Find You. Takový skvělý klip, to mi bylo udělaný, jak chodila pořád do kolečka a hledala svoji lásku. Tak zítra, Indomix, čus!

0: Fresh Radio. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Víkend na chatě. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Italii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Radio.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a

0: something I want to talk about.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio přináší

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Fresh Night.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.